0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
2: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to ne.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
2: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
3: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
4: Porsche Plzeň.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio FM Plus. Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladící matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladící matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losiná.
1: I'm Nicki Minaj.
2: Hey, this is John Legend.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Hey, we are Imagine Dragons.
5: Hey, I'm Lady Gaga.
0: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

Probuďte se v noci horkem? Postele Losina představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losina.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
2: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz. Porsche
3: Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
4: Jaká porce? Teď prodáváme auta. Porsche
5: Plzeň. Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losiná.
6: Taky nechcete končit léto větou.
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
13: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
15: Firma na zážitky.
16: CZ.
17: Miluju nový místa se skvělou kávou.
18: Jo, Kapka.
17: Co je Kapka?
18: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
19: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
20: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
19: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
20: Předplatné na kávu.cz.
21: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
22: Dan Landa.
21: Mirá.
22: Rybičky.
21: Migové.
22: Jdeme na hrady.
21: 8 hradů.
22: 8 víkendů.
21: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
22: Dan Landa,
21: Harley,
22: Tomáš Klus,
21: Single X.
22: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
23: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
21: Tohle není jen festival,
22: to jsou hrady. www.hrady.cz.
24: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
25: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
26: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
25: A dárek je váš, tak ušetřete s Tiskru levně
27: CZ. Náplně hned.
28: Hit Radio.
29: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

0: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
3: Hey, what's up, it's Rihanna.
4: I'm Harry. This is The Weeknd.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Bouřky zaměstnaly hasiče po celé republice, nejvíc zásahů bylo včera na Příbramsku. Silné bouřky odpoledne komplikovaly situaci ve středních Čechách. Hasiči vyjížděli k desítkám případů spadlých stromů a čerpání vody. Provoz na dálnici D4 u Příbramy dočasně stěžovala voda, natekla z okolních polí. Situace se však podle hasičů postupně uklidnila. Čeká nás peklo a největší možná výzva, to jsou slova záložníka Michala Sadílka. Závěrečný zápas českých fotbalistů ve skupině mistrovství světa proti domácímu Mexiku označil za mimořádně náročnou zkoušku. Podle 27-letého reprezentanta bude atmosféra na stadionu v Mexico City připomínat peklo a případné vítězství by bylo jedním z nejcennějších výsledků českého týmu na turnaji. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Výstavba nového společného střediska IZS v Karlovarském kraji má zelenou. Unikátní projekt SOS 112 kraj chystal několik let. Stát bude přes 500 milionů a financovat se bude i díky dvěma dotacím. Středisko bude vybavené mimo jiné tou nejmodernější technologií pro komunikaci. No a jak vypadá předpověď počasí na pondělí? Na západě Čech by mělo být většinou polojasno nebo taky oblačno. Teploty zůstávají vysoké. V maximech dnes kolem 32 stupňů. Objevit se můžou přehánky a ojediněle i bouřky.
1: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ano, je to tak a jsme opět kompletní, posádka komplet. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Nazdar Dave.
3: Ahoj všem.
1: Už jsi tam chyběl, Davide.
3: Chyběl jsem 3 dny, no zase z toho dělá, no, dobrý nic, pojďme na to.
1: A zdravím vás, já krásné ráno. Kdo jste si nás pustil, hity připravený, Tones and I, tak jdeme na to.

0: Tímhle jsme odstartovali pondělní snídaní šampionu na Hit Radio. Dobré ráno. Myslím, že se tady ve studiu i s váma, kdo ladíte, shodneme na jedné zásadní věci, a to je to, že tahle rána jsou vždycky vysvobození, alespoň chvilkový vysvobození před tím aktuálním vedrem. Já jsem ráno jel, 18 stupňů ukazovalo auto, stažený všechny okýnka a jenom to foukalo, jo? Co vy? Jak to přežíváte?
1: No, když by to takhle bylo každý den, nebo respektive celý den, taky si říkám, že už toho je trošku moc, i když ta léta v podstatě teprve začala.
2: Jako zatím se dá dýchat, ale za chvíli to už bude špatný.
0: Jako léto super, jo, ale tohle už je možná jako moc léto za mě, jo. Já jsem si tady ráno utřel stůl a já jsem se třeba za 5 vteřin zase přilepil, jo, takže zase to lepká, ale nevím, vy, kdo máte garáž, možná mi budete rozumět, u nás v garáži je nejlíp, ale no 17 jo. stupňů, a říkám si ještě chvíli a hodím si tam normálně matračku. No, takže stěhovačka. No tak jak to vypadá u vás, respektive jak přežíváte tahle vedra, co?
2: Dejte nám vědět, čeká nás minuta šampionů. Chceme po vás vědět, jak se jmenujete, odkud jste a jak jste to šílený horko o víkendu zvládli a strávili.
0: 777-937-777. Vrátíme se k tomu, teď k vám letí Linkin Park na Hit Radio 607. Hezké ráno.

0: Jedny z prvních songů pondělní snídaně šampionů na Hitrádiu, Linkin Park. Minuta šampionů startuje teď, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, no a jak zvládáte, jak trávíte tohle šílený vedro. Pojďme na to teď.
1: Honza Broumov vedro dává stylem chlazené pivo a bazén a zdraví jakéhosi Míru.
0: Martina Praha, masakr a ta vlhkost v bytě 70%.
1: Šárka Mělník musí mít svých 7 až 8 hodin. Tady asi, jo, píše něco jiného.
0: Nevadí. David Jatler, přípravy na oslavu narozeniny na sobotu. Má děda hasič na rozky a dvojčata pozdravují do rádia.
1: Lenka Kladno celý víkend u větráku.
0: Martina Praha nedělala vůbec nic, jenom posedávali u větráku. S manželem byli od sebe dostatečně daleko, protože i z něj sálalo vedro.
1: Loli Solnice o víkendu byla 4x v bazénu, potom se chladila doma, má klímu.
0: Michal Brno stěhoval kámoše, kdo to naplánoval na 35 stupňů, ten vás opravdu nemá rád.
1: Pavel z Tábora, na rybách ryby nebrali, ale slunce prej jo.
0: Mně se líbila zpráva od, kdo to napsal, od Martiny z Prahy, jo, že byli od sebe s manželem dostatečně daleko, protože i z něj sálalo vedro. A to je pravda,
1: to je,
0: a když se k tomu někdo, a nemusí se ani nalepit, jo, stačí, když je o tebe 5 cm a ono to prostě z něj žene, jo. Hele, milování v tomhle vedru je taky úplně nonsens,
1: no,
0: jo.
1: No co milování, ale když máš děti, na mě se nalepila 10letá ségra a furt se chtěla jako mazlit a říkám, Emi, jdi, teď ne, promiň, prostě, ach.
0: Hele, jako já jsem rád, že jsem to včera přežil, jo. David, taky my jsme se o tom tady bavili, hele, zvládli jsme to, jo. Ale to bylo volání divočiny normálně. Je teda, opravdu stačí mrkat jenom proto, abych se spotil v týhle aktuálním nastavení, jo. Tak vy, kdo to máte podobně, tak pojďme si asi popřát, ať to zvládneme, protože tahle vedra nás čekají, Davide, ty to tam máš odevřený, minimálně do příštího týdne.
2: Zrovna to tady dávám dokupy a není to úplně pozitivní zpráva.
1: Tak nic, tak to nechceme.
0: Ale já bych si přál, aby to El Niño ušlo normálně do... No.

0: Musíme hnedka z kraje téhle písničky říct, že to rozhodně není provokace. Following the Sun na Hit Rádiu 6 hodin 18 minut. My se před tím sluncem spíš tak jako schováváme teďka.
1: Česká republika se tenhle týden mění opravdu na horkovzdušnou fritézu. My jsme si tady říkali, že přichází krematorium Česko. Máme za sebou opravdu jako nejžavější víkend a taky to vypadá na nejžavější týden v červnu. Dave, kolik má být?
2: Já jsem právě dočetl zprávu o tom, že začátkem týdne se ochladí, tak dneska v maximech jenom 30 stupňů, zatímco příští víkend tady čtu 37.
1: 37 a já čtu pocitově 45. 45 stupňů pocitově?
0: Já si myslím, že to pocitově nesedí, že už to teďka o víkendu bylo tak 60, no.
1: Co vás čeká o víkendu? Jakože při čem budete prožívat tuhletu pocitovou teplotu?
0: Já budu na svatbě.
1: Ty budeš na svatbě?
2: Můj táta slaví 60. narozeniny, tak to bude taky veselo.
0: To bude rychlý. Ale člověče, teďka v sobotu na té svatbě, já jsem tam přijel, byl jsem tam třeba, nevím, 5 minut a doma jsem mohl vyždímat košile, jo.
1: No a to tam ale jakoby stojíš, jo, za pultem DJ-ským.
0: No ono, taky musíš to postavit, že jo, a já říkám, no tak to nevím, co tady budu dělat, jo, a pak člověk si dá pivko, hele, a teďka tam chodil svědek, říká, ale teďka jde s tím pivkem a říká, jo, mám první a to nakládá, co, říkám, strašně.
1: Ty si nestěžuj, mě čeká koncert v sobotu. Hodinu tam skáčeš, zpíváš v této pocitové teplotě a já věřím, že spoustu z vás čeká něco jako hodně pohybového.
0: No, musíš to dělat v takovém jako low power režimu, prostě, jo. Jako když si zapneš režim baterie na telefonu, tak prostě budeš tam muset jenom stát a budeš muset prostě zpívat. Když se někde přednášela nějakou básničku, jo.
1: No, zavedla bych tady v Česku taky si jesty, jako mají různě ve světě, ať to nějak přežijeme tyhle ty horka, no.
0: No, musíme si popřát, jak to zvládneme, no. No tak vy, kdo nás hladíte, už se dneska o počasí bavit nebudeme, museli jsme dodat teda, že o víkendu bude pocitová 45. A myslím si, že to už je na podepsání závěti teda. Strašný. Global DJs, What a Feeling, další parádní muzika za malý moment. A samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte v autě, přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko, šampioni.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: To máte trámy, terasová brkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
5: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Klikni!
8: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
7: Co to je?
8: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
7: Ideální na léto s kámošema!
8: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
7: Tak to beru!
8: Když hry, tak Mironet!
9: Mamma Mia. No tak to řekni. Mamma Mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma Mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.

0: www.kabinetdecíny.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisku levně.cz.
8: Náplně hned.
9: Hit Radio.
10: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Turkarta Bar. Omezení provozu nově čeká v Mariánských Lázních. Pozor, sejdávejte v Luční ulici. A opatrně taky v Plzni, kde pokračují opravy v centru města na Americké.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio FM+.

0: Tohle je Teddy Swims Bad Dreams na Hit Radio. 6 hodin 31 minut a po dlouhé době taky ranní update s naším Davidem. Tak jdeme na to.
1: Ranní update.
2: Král Karel III. Ukáže, kolik odvádí na daních. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní své daňové přiznání. Buckinghamský palác s tím chce zvýšit transparentnost a ukázat veřejnosti, jaké daně král za uplynulý rok zaplatil. Zveřejněné údaje budou zahrnovat příjmy z královského majetku, investic i soukromých panství. Fotbalisté Kapverdských ostrovů jsou blízko senzaci. Po Španělsku obrali o body i Uruguay, se kterou ve skupině H remizovali 2-2. Díky tomu stále živí naděj na senzační postup. Připomínám, že na Kapverdách žije jen zhruba 600 tisíc obyvatel. Češi letos nejčastěji vyrazí na jih. Dovolenou u moře plánuje většina Čechů. Nejoblíbenějšími cíly jsou letos Itálie a Chorvatsko. Obě země si podle průzkumu vybralo 12% lidí, třetí skončilo Španělsko. Přímořské oblasti celkově lákají 55% Čechů, zároveň ale roste zájem i o dovolené na horách nebo na venkově.
0: To mě zajímalo, co by ty Češi dělali na jihu, tak na jih se jezdilo za teplem, ne? Na dovolenou, nebo?
2: To je fakt, že já se tady schválně kouknul na předpověď v Chorvatsku a tam by mělo být o víkendu ještě o 3 stupně míň než tady u nás. Příjemných 34.
0: My se od letoška vlastně jezdíme k moři ochladit. A ne, objednejte si u nás First Minute zájezd, vaše cestovní kancelář El Niño.

0: 6.39, tohle je Cizí zeď, posloucháte Hit Radio, pondělní snídaní šampionu a dámy a pánové, já budu dělat autoškolu.
1: Ale?
0: Autoškolu na loď. Chtěl jsem se vám pochlubit, vám tady ve studiu, a hlavně se zeptat, jestli byste si se mnou pak do té lodě sedli teda.
1: Hele, shodou okolností my se o tom bavíme doma taky už teda 2 roky, ale teďka jsme byli párkrát na lodi a láká nás to hodně, takže možná se do toho taky dáme.
0: No, já jsem se začal učit právě otázky na kapitánský průkaz, aby David pochopil. Hele, je tam 450 otázek, u testu dostaneš 35 otázek a máš na to 30 minut, jo. Tak nevím, ale nebojím se toho tolik, protože když ty otázky, když to neuděláš ten test, tak řidičák na auto ti zůstane. Jo, takže to je v pohodě. Tak si říkám, že byste mi mohli říkat kapitáne.
1: Hele, až to budeš mít, tak klidně.
2: Ještě to nemáš, přesně, nepředbíhej.
0: Neříkej hop, ale ten hlavní důvod je, že silnice jsou plný a vlastně my občas takhle jako zajedeme na nějakou vodu a tam mi to přijde docela v pohodě, jo, ale dobrý, tak se učím a včera jsem se otevřel i dnes a tam na titulní straně, jak jsou řeky, jezera, přehrady narvaný, že každý chce být kapitán, tak si říkám, to tak jako nevím úplně, no, tak...
2: Hlavně, když cestuješ na lodi, tak tě to do jistý míry omezuje, protože třeba do práce se na lodi jet nedá, že jo, když tam zrovna nevede řeka.
0: Jako u baráku nám teče rokytka, ale myslím si, že se pak vlivá do Vltavy a že se sem úplně jako nedostanu, no, takže to auto bude jistý. No tak, vy, kdo nás ladíte na cestách normálně za volantem, za chvíli vám předáme aktuální dopravu, no a přihodíme i další hity PH Electro a taky Leony, hezké ránko.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
5: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
11: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
12: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
13: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobzanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
12: Byty Dobzany.cz. V Dobzanech se žije dobře.

0: nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Akční nabídky startují v prodejni neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně. Kromě toho obdržíte při nákupu nábytku nebo kuchyní slevu 30% a také 20% na veškerý skladový zahradní nábytek a slunečníky. Pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Klikni! Co frčí tohle léto?
3: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
2: Ideální na prázdniny.
3: Doma, venku, na dovče.
2: Beru!
3: Když hry, tak Mironet.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace po

0: pondělní ráno trávíte s Hitrádiem, za to jsme moc rádi. Leony. 6.51.
1: Co je podle vás větší odvaha? Skočit třeba padákem nebo sednout si nahatý na kolo a vydat se na cestu? Za mě je to jasně to kolo, ale stejně teda spoustu lidí se najde, který to mají rádi a udělali to. O víkendu teďka se Londýnem projela fakt tisícovka nahých cyklistů a možná si říkáte, co to je jako za blbost, jo, ale oni protestovali proti závislosti na automobilové dopravě, taky za ekologii a taky za svobodu lidského těla.
0: To se vybrali super víkend teda, jestli tam mají taky takovej hit, jo, tak si představ, jak musela pálit ta srdečka na tom kole, když se na to sedli.
1: Ale já koukala na to video a tam prostě projíždí ty nahý prťky. Mm-hmm. To je strašný.
0: Jako, já si myslím, že u vás ženy to docela v klidu, jo? Že to je docela v pohodě, no možná pálí trošku ta sedačka, jo? Ale my chlapi to máme teda o dost horší. Jo? Aby se ti to nechytlo do řetězu, že?
1: To je strašný. Ne, ale opravdu jako jeli celkem dálku a opravdu jich bylo přes tisícovku. Jako jsou zvláštní některé protesty, opravdu.
0: Mě by zajímalo, kolik lidí tam bylo opravdu jako těch protestantů, jako by v porovnání třeba s nějakýma
2: exhibicionistama,
0: jo? Že podle mě prostě tady ty nahý protesty jsou o tom, že někdo si řekne, hele, upozorníme na sebe, budeme nahatý, bude se o tom psát, to je super, jo, ale těch lidí je třeba 5% a ten zbytek, hele, máme příležitost, hele, jdem ho ukázat.
1: Ale vůbec, jak musí být silná ta tvoje myšlenka, že jo? Abys to vůbec udělal a sednul na toto kolo a prostě jel.
0: Já bych jel, co vy? Jako v aktuálním nastavení, čím méně oblečení, tím líp. Já bych jel, co David?
2: Při těchto teplotách asi prostě.
0: Přesně.
1: Já bych to asi vidět nechtěla, Míšo.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: hlavných prodejnách e-obuví.
1: Ahoj, to je Jana Kiršner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové zahrádky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
3: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
4: It's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Méně porodů přinese změny v porodnicích. Kvůli dlouhodobě nízké porodnosti se v Česku podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha chystá úprava sítě porodnic. Odborníci doporučují zachovat především zařízení s více než 600 porody ročně. Současně bude zdravotnictví reagovat na stárnutí populace rozšířením kapacit následné péče, kde by do poloviny příštího desetiletí mohlo vzniknout až skoro 10 000 nových lůžek. Česko se v digitalizaci veřejné správy posunulo do evropské špičky. Česká republika si v hodnocení digitálních veřejných služeb výrazně polepšila. V evropském srovnání se posunula ze 14. na 9. místo a se ziskem 87 bodů ze 100 překonala průměr Evropské unie. Největší zlepšení zaznamenalo Česko u služeb pro občany využívající přeshraniční digitální služby. Evropu dál sužují vedra, teploty komplikují dopravu i život. Teploty se na mnoha místech blíží 40 a řada zemí vydala varování před extrémním horkem. Vedra narušují dopravu, zatěžují turistická centra, ovlivňují přírodu i sportovní akce a podle meteorologů budou pokračovat i v následujícím období. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: V galerii pod širým nebem se už tento týden promění plzeňské ulice, stavby a zákoutí. Konat se bude už 7. ročník mezinárodního festivalu Street Art umění Walls, který nabídne velkoformátové malby a umělecké zásahy do veřejného prostoru. Novinkou je letos rozšíření i mimo Plzeň do Dobřan a Manitína. A jdeme se podívat taky na dnešní předpověď počasí. Bude hlavně polojasno nebo oblačno. Počítat máme taky s občasnými přeháňkami. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 28 a 32 stupni Celsia.
3: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
9: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Krásné ráno.
11: Hezký pondělí vám všem.
12: Snídaně šampionů.
10: Stále jsme tady, my tři na svých místech a jsme moc rádi, že vy jste u rádia. Krásné ránko. Chvíli po 7.
11: Kdo ale už dlouho na svých místech nebude, jsou školáci, protože odstartoval poslední týden školy.
10: No jo, vlastně, takže teď už ve škole máte, vy kdo nás posloucháte, školáci, pohodu, tenhle týden už jenom formalitka a v pátek vám začínají prázdniny. Tak pojďme to oslavit muzikou, tady jsou Queen, The Show Must Go On, hezké ráno.
13: Hit Radio FM+.

0: 7.06. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Máte řidičák a mohli bychom ho vidět? Řidičák je totiž dneska už jenom pro bohaté, jo? Tahle kartička znamená, že jsme opravdu jako za vodou, jo? Protože co mě o víkendu překvapilo, známá mi vyprávěla o tom, jak její dcera dělá autoškolu a že za to dala 26 tisíc korun. Já říkám, jak jako 26 tisíc korun? Tak jsem zazpomínal na sebe, což je nějakých kolik, 17 let zpátky, je to možný. Já jsem dělal řidičák za 8 tisíc. Hradce Králové, ještě ve městě, jo? Za 8 tisíc korun v Hradce Králové, tak si říkám, to není možný. Tak jsem tomu něco hledal a opravdu na internetech píšou, že řidičák v dnešní době 20 až 30 tisíc v průměru.
1: Já jsem ho dělal trošku méně dávno než ty, zhruba před 13 lety a pamatuju si, že jsem platil zhruba 12 tisíc korun.
0: Pustý, co to je, Jasmin?
2: Před 8 lety v Praze a bylo to 19 tisíc.
1: Máme tady docela hezký takový jako vývoj. Od 8 až po 19 a teďka 26, tak to už je teda dost.
0: No a mě by zajímalo, my se na to samozřejmě zeptáme i vás, kdo ladíte, tak už můžete přemýšlet, kdy jste dělali řidičák, kolik let to je zpátky a kolik vás to stálo, ale mě k tomu napadá ještě další, a když jsme u těch řidičáků, tak co bylo ten největší strašák během závěrečných zkoušek, měli jste něco takového?
2: Pro mě to byla autoškola obecně, já jsem tady už jednou vyprávěla, že ten učitel byl šílený, pořád jenom řval, takže já vůbec nemám hezký vzpomínky. Jako.
0: Ale zase tě naučil řídit.
2: No.
0: Co David, má něco takového, nějakého strašáka?
1: Cyklisti asi. Já jsem měl vždycky strašný strach, když jsem předjížděl cyklisty.
0: Aha. Kolik jich padlo, co během?
1: A ještě k tomu měl ten můj profesor takovou hlášku. Vždycky, když jsme projížděli během kolem cyklisty, tak řekl: a zvláštní odrůda, kolař. Prostě nebylo jedinkrát, že bychom měli nějakého cyklistu a on by tuhle hlášku nezandal.
0: Chápu. Tak já přidávám něco svýho. Podélný parkování, který teda, nechci se teďka tady jako, takhle, dobře, jdu se pochválit, jo, hele, to mi jde, nejhorší je, když teda parkuju podélně a když třeba je tam nějaká restaurace a zahrádka takhle venku, jo, plná lidí, no tak to nezaparkuju na poprvý, to tam by třeba čtyřikrát, jo, ale my jsme měli taky učitele takovýho jako drsňáka, který nás to fakt naučil, takže to parkování podélný dopadlo, jo, ale samozřejmě závěreční zkoušky a teďka na konci ten komisař. Tak tady zaparkujeme podélně, tady k těm kontejnerům, říkám si, kámo, jako tak ten kontejner na plast jako končí teda, přijel Michal, ale dopadlo to, no tak pojďte nám dát vědět, zazpomínejte vy, za kolik jste dělali řidičák, v jakém to bylo roce a taky můžete klidně připsat, co byl ten největší strašák pro vás právě, ať už během závěreček, anebo během toho kurzu, jo. 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete SMSkou a my k vám posíláme další muziku, tohle je Mark Ember na Hit Radio, hezké ráno. Ano.

0: Čtvrt na osm, za minutu posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů a my jsme si mezi vámi udělali takovou sondu do historie, aneb kolik stály řidičské průkazy pár let zpátky, jo. Já jsem se tady bavil o tom, že mi o víkendu známá vyprávěla o tom, jak její dcera dělá autoškolu a že za to dala nějakých 25 tisíc korun, což mě překvapilo, že to stojí tolik peněz. A tak jsme se ptali vás, za kolik jste dělali řidičák a jak dlouho zpátky to bylo?
1: Tak je tady třeba zpráva, před 12 lety za 9 tisíc korun na maloměstě.
0: Hezký. Dan píše, řidičák v roce 93 mě stál 1200 korun.
1: Týna, dobré ráno, já dělala řidičák před 7 lety v Ostravě za necelých 9 tisíc. Jak vás poslouchám, tak jsem to měla ještě celkem zadarmo.
0: Mm-hmm. Taky Peťa, já dělala řidičák v roce 2005, stálo mi to 7 tisíc a teď dělal syn řidičák a stál ho 25. To je masakr, to je masakr. Já vlastně se nedivím, že ty lidi jezdí bez papíru. Co stojí tolik peněz?
2: Nebo hromadnou, víš?
0: Přesně.
1: Andy Opava, ahoj, já dělala autoškolu před 23 lety za 6 tisíc korun v Praze a největší strašák, testy, když tam byla otázka s policajtem v křižovatce. Krásné ráno.
0: A to je pravda, to je pravda. Jako jednou jsem zažil křižovatku, takhle tedy řídil policajt a jak se s tím úplně nesetkáváš, tak je to spíš o tom, že koukáš a říkáš si, tak už jako můžu nebo nemůžu, tak a on teďka ukazuje, a on tě začne ukazovat, no tak dělej, jo, že to vlastně se to vlastně nemusíme vůbec bát, jo. Taky píše Irena, dobré ráno, řidičák v roce 94, 3600 korun, strašák, přednost zprava, a to když jsem si pletla pravou a levou stranu.
1: Standa píše, já jsem dělal řidičák v roce 95, stál tehdy celou moji výplatu, která byla 4000 korun.
0: To je geniální. Pojďme ještě na hlasovky. Máme tady hlasovky od Lucy, která se mi teďka právě někam ztratila, tím, kolik jste nám poslali hlasovek spoustu, tak vydržte. Jasmin, řešte ještě nějakou zprávu, prosím tě.
1: Ještě nějakou zprávu, no.
2: No tohle je zajímavý, protože když si vezmete, že v 90. letech to stálo 4 tisíce, což byla v podstatě celá výplata, tak dneska, jestli to stojí skoro 30 tisíc, tak je to vlastně taky skoro celá výplata.
0: Taky.
1: Iveta ještě píše, já jsem při závěrečných zkouškách najela na obrubník, protože jsem se lekla popelářského auta, ale dali mi to naštěstí i tak. Pak tu je třeba a zpráva od Pavla. Před 20 lety auto 4 tisíce a autobus 10 tisíc.
0: Hezký. Děkuju Luci, ona se mi připomněla, takže ta zpráva vyskočila úplně nahoru. Jo, tady. Tak posílám zprávu, píše.
3: Tak ahoj, já jsem dělala řidičák před 10 lety, ale platila jsem nějakých asi necelých 8 tisíc, takže pohoda. A největší strašák bylo to, když mě vyrazili z poslední jízdy a měla jsem z toho fakt trauma a do teďka tý křižovatce se vyhejbám, protože vůbec nechápu, proč mi to neprošlo. Nakonec teda jsem to udělala na podruhý, naštěstí všechno v pohodě a od té doby jezdím úplně bez problémů. Luca.
0: Se líbilo, že říkáš, že se vyhýbá ty křižovatce, že nechápu, proč to neprošlo. No tak jestli tam byla červená, tak tomu docela rozumím.
1: Hele, ale tohle dělám taky. Já někam chodím jako na něco, co je poblíž vlastně místa, kde já jsem dělala závěrečky a já to místo tak nenávidím. Já mám kdykoliv stažený žaludek, fakt to nemám ráda.
0: Jasně, no jak si říká, musíš proti tomu problému, musíš tomu strachu čelit. Jo? Musíš tam tudy jezdit, zásadně jenom tam tudy. Tak je hlasovka od Peti tady ještě.
4: Zdravím rádio. Já jsem dělal řidičák letos, stálo mě to 24 500 a největší strašák jsem měl s instruktora, který byl opravdu drsný, ale dělal jsem to. Zdravím vaše rádio, Petr.
0: A mi to vlastně přijde, že ty jsi říkal, že jsi měla jako taky psa, instruktora, a mi vlastně přijde, že to je tak, to se říká, lehko, ne těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
1: No, ale to nebyl jeho případ, takhle jsem to měla na základce s učitelem, ale tohle byl psychouš normálně.
0: Když ono vlastně, že jo, těžko na cvičišti a ono pak těžko na bojišti v tom dnešním provozu, tak děkujeme za vaše zprávy a hlasovky. Aspoň víme, zaspomínali jsme vlastně, možná se slzou v oku lehce, kolik ty řidičáky tenkrát stály. Tak pokud vás řidičák čeká třeba dneska závěrečky, tvůj, držíme palce. Teď Krištof a Dominika Aláďa na Hit Rádiu.

0: Tohle je nová muzika ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Krištof a Dominik Aláďa, půlnoční řích, 7 hodin 22 minut, dobré ráno. Připomínáme, že už za malou chvíli vás čeká rychlá pětka, celý tento týden budete soutěžit o chytré hodinky Garmin, tak zůstaňte u rádia, detaily podrobnosti k tomu přidáme za malou chvíli, no a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí. Hezké ránko.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
5: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
6: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: ročníky, pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindle X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hitradio FM+.
6: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz

0: Miss You, Blink 182, posloucháte pondělní Hitrádio, minuta po půl osmé. S vámi Michal, Jasmin a David. No a David, pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Alergie nemusí být jen rýma. Alergická reakce nezatěžuje jen nos a oči, ale celý organismus. Uvolňování histaminu a dalších látek může vést k únavě, horší regeneraci, podrážděnosti nebo větší citlivosti na stres. Právě proto lidé někdy dlouhodobě vyčerpání nepřisuzují alergii, i když jejich tělo s imunitní reakcí neustále bojuje. Peníze ve vztahu často nejsou problém kvůli částkám, ale kvůli rozdílným představám. Jeden chce šetřit, druhý si chce život užívat a oba mají pocit, že ten druhý to dělá špatně. Psychologové tento jev označují jako finanční scénáře, tedy hluboko zakořeněné přesvědčení o penězích. Právě ty mohou být ve vztahu největší rozmůžkou. Na Seznamce bychom mohli narazit na draka Malfoje. Herec se po rozchodu s dlouholetou partnerkou vrátil na exkluzivní aplikaci pro celebrity a umělce. Svůj profil aktualizoval o nové fotografie, včetně těch se svými psy.
3: Aplikace Seznamce pro celebrity?
2: Taky mě překvapilo, že něco takového existuje. Jmenuje se to Raya a dokonce jsem si trošku prošel ten přihlašovací formulář. Abyste se tam dostali, není to úplně jednoduché. Musí vás někdo pozvat, musíte být celebritou třeba na Instagramu a potom už musíte být jenom
0: trpělý. No ty se zasek prostě na tom přihlašovacím formuláři, dál se nedostaneš.
2: Je to tak, no.
0: Pojďme soutěžit. Před námi výhra, která potěší hlavně rodiče školáků. Celý týden v Rychlé pětce máte možnost vyhrát chytré hodinky Garmin Bounce 2. V hodnotě 7 500 korun. Jsou to něco jako bezpečný telefon na zápěstí. Dítě může volat, posílat zprávy a rodiče mají přehled, kde se právě nachází. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Stumbling in, Cyril, Hit Radio 736. Rychlá pětka. A jdeme soutěžit. Jak bylo řečeno, celý tento týden u nás máte možnost vyhrát chytré hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun.
1: Značka Garmin patří vlastně mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely jak pro děti, tak taky pro aktivní sportovce, dobrodruhy, profesionály. Takže ať už hledáte první chytrý hodinky pro vašeho školáka a nebo prostě parťáka pro vás na aktivní životní styl, pro sport a podobně, tak tady si vyberete.
0: No a chytré hodinky Garmin Bounce 2 může vyhrát Peťa, která je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
2: Ráno.
1: Ahoj.
0: Hezké ránko. Ahoj. Ty jsi napsala, že nás posloucháte každé ráno s dcerou Míšou při cestě do školy, a tak se ptám. Míšo, slyšíš mě?
2: Ano, slyším.
0: Ahoj Míšo, hezké ráno. Tak pojďme to zkusit vysoutěžit, jo? Pět otázek.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: To asi bude vědět spíš maminka, ale jaká tekutina se tankuje do auta s označením diesel?
0: Nafta.
3: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Tak holky, jak se jmenuje mládě koně?
2: Žíbě.
0: Přesně.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje hlavní město Rakouska?
2: Vídeň.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Míšo, budeš vidět, jaké zvíře je známé svými černobílými pruhy?
2: Zebra.
0: Ano, zebra. A pátá, poslední.
1: Jaký nápoj se vyrábí z kávových zrn?
2: Kafe.
1: Jo. Kafe.
0: Míšo, ty jsi neuvěřitelná. Péťo, ty taky samozřejmě. Hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun jsou vaše.
2: Děkujeme, děkujeme.
1: No, rádo se stalo.
0: Není záč. Jinak, Míšo, řekni nám posledních kolik, 5 dní školy, těšíš se na vysvědčení, jak to dopadne, jak to vidíš?
2: Jedničky,
1: samý. Co ty, bláho, tak za to máš ty hodinky.
0: Míšo, přesně, hele, samý jedničky, hodinky v kapse nebo v kapse na ruce, to je prostě parádní pondělí. Tak Míšo, Peťo, děkujeme za soutěž, mějte se krásně, jeďte opatrně a zase někde ozvěte.
2: My děkujeme, nashledanou.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampion.

0: No tak nie, alebo áno. Tohle jsou No Name 7.42 a pondělní Hitrádio. Krásné ráno vám všem.
1: Zatímco dneska někde vypínají mikrofony, tak my je rozhodně nevypínáme. Dneska má probíhat stávka v České televizi a v Českém rozhlase. My jsme si říkali, jestli se jako nepřidat.
0: No to ne, že?
1: Ale my ne.
0: Tak jak by to vypadalo, kdybychom stávkovali my? No takhle, nedostali bychom zaplaceno a dost pravděpodobně by nám přestala fungovat kartička, si myslím, jo? Ale co jsem četl, tak oni budou stávkovat vlastně, budou v černým, že jo, oblečený do černého. A říkám si, já to teda úplně nesledoval, ale nebudou stávkovat jako venku, protože to by bylo moc příjemný teda na tom sluníčku.
1: To by byla bomba, no nicméně stávka rýdžů.
0: Nicméně, co je zajímavý, tak u nás tady ve studiu to vypadá jako na Sensation White, jo. A nejenom tady u nás, my jsme jako oblečení v bílém, což jako není jako protest proti tomu protestu, ale my jsme potkali na chodbě tady kolegyni z vedlejšího rádia a ona říká, jste taky v bílém, jo? A já říkám, no tak jasně, nepůjdu v černém, ne, když je dneska takový vedro. A ona, tak vy asi stávkovat nebudete. Takže stávkovat nebudem a další skvělý hity vám hrát budeme. Alex Warren, Ordinary, taky Rudimental a Ella R. Na nás se prostě můžete spolehnout. Krásný ráno, šampioni.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
14: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
13: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
14: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
13: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
14: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
15: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás...

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás teď může zdržet na dálnici D5, došlo k ní kolem kilometru 65 ve směru na Plzeň. Řidiči se pohybují přímo na vozovce, tak tam projíždějte s opatrností.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Takhle parádně vám hraje pondělní Hit Radio. Shabuzi Bar Song 7:53. Dobré ráno. Představte si, že jdete jako táta pomoct své malé dceři na toaletu a někdo na vás zavolá policii, jako kdybyste byl největší úchyl v okolí, jo? Tak tohle se stalo. Aktuálně tenhle udavač teď dostal vyhazov z práce, ale pozor, statistiky mluví jasně, 3/4 českých tátů mají regulární strach jít s malou dcerou na toalety.
1: To mi teda přijde extrémní. Ty to máš jak s malou?
0: Já? No tak...
2: S malým.
0: S malým blbý, ale...
2: Chodíš normálně na pánský, ne?
0: No jasně, no, tak tam se, to se otáčím takhle zády, aby na mě nebylo vidět. Ale co se týká teda dcery, jo, když se bavíme teda o dceři, no jako jak já to mám s ní, no tak normálně, když potřebuje, tak jdeme, no, nebo...
1: No a jdete na ženy nebo na pány?
0: Ale čověče, to je takový to, že v tu chvíli není čas zjišťovat, kdo je kdo, jo. Prostě. Jakmile dítě potřebuje, tak někam zalezeš, jo? A vlastně by mě nenapadlo přemýšlet, jestli jako mi to má být hloupý nebo nemá být, prostě to dítě potřebuje na záchod, tak někam vletíš, že jo?
1: A to mi přijde vlastně ideální, já se přiznám, že vůbec nevím, jak je to správně, jestli teda táta tím, že je muž, tak má děti brát na ten dámský záchod nebo na ten pánský.
0: Jakože by nějaký táta jako prasák bral svoji dceru jako záminku, protože by mohl jít na dámskou toaletu, jo?
1: Ne, ale co mi přijde obecně s těma záchodama teda šílený. A zase se mi to stalo o víkendu, že pánský záchod je pro pány, ale...
0: To tak bývá,
1: no. Počkej, ale dámský záchod, to je prostě pro ženy, pro invalidy, pro děti a pro osoby s neurčitým pohlavím. Už jsem tam opravdu viděla takovou figurku, jako co byla půl na půl. A pak tam nemáme mít fronty, že jo?
0: Ale vlastně to můžeme, mě tak jako dochází, že jak se mě ptala, kam, nebo jak se ptala, kam je správně chodit teda ten chlap s tou dcerou, jestli na pánský nebo na dámský, tak já tomu vlastně už teďka naprosto rozumím. Už tomu rozumím.
1: No. Jo.
0: Ty nebinární záchody, co jsou čím dál víc trendy, tak jsou přesně pro nás, pro táty s dcerama. Jo. A je to.
1: To by bylo super, ale bohužel nebinární jsou součástí dámských. My tam máme všechny a vy jste samostatná jednotka a pak tam nemáte fronty a my jo.
0: Já už jsem se teďka v těch binár, jak jsem se v tom ztratil, člověče. Já už tomu nějak nerozumím, no. Asi jsem starý.

0: podcastových platformách.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na tento bogán?
3: Kdy má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe prostla hlava, tak jedem hned. bazen.kdyně.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zákon má zakázat mobily ve školách, výjimkou budou zdravotní důvody nebo výuka. Žáci mateřských škol, základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií by od září 2027 neměli ve školách používat mobilní telefony ani během přestávek. Pravidla používání mobilů si dnes podle ministerstva školství nastavuje většina škol samostatně prostřednictvím školních řádů. Nový zákon by měl zavést jednotný režim a umožnit školám požadovat, aby žáci telefony během vyučování odkládali na určená místa. Vedra v Česku nekončí, ve druhé polovině týdne teploty opět překročí 35 stupňů. Po krátkém ochlazení na začátku týdne se do Česka vrátí výrazná vedra. Meteorologové zároveň upozorňují na pokračující sucho, protože týden bude podle předpovědi srážkově podprůměrný. O víkendu potom budou teploty atakovat hranici 40 stupňů. Češi míří na dovolenou, většina k moři vyrazí autem. Na letní dovolené se letos chystají vyrazit 100 000 Čechů. Podle odhadů dopravních odborníků zamíří více než milion lidí k moři, především do Chorvatska, Itálie nebo Polska. Mnozí z nich pojedou autem či karavanem, přičemž při cestě přes jednotlivé státy musí počítat s odlišnými pravidly silničního provozu, například u tolerance alkoholu za volantem. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Výstavba nového společného střediska IZS v Karlovarském kraji má zelenou. Unikátní projekt SOS 112 kraj chystal několik let. Stát bude přes 500 milionů a financovat se bude i díky dvěma dotacím. Středisko bude vybavené mimo jiné tou nejmodernější technologií pro komunikaci. No a jak vypadá předpověď počasí na pondělí? Na západě Čech by mělo být většinou polojasno nebo taky oblačno. Teploty zůstávají vysoké. V maximech dnes kolem 32 stupňů. Objevit se můžou přehánky a ojediněle i bouřky.
11: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Čau, hezké ráno.
16: Krásný ráno.
17: Snídaně šampionů.
16: Titulek pro dnešní den, jo. Horko vás může zabít až na 27 způsobů. Selhání srdce, selhání ledvin, přímé přehřátí organismu, dehydratace, mozková mrtvice, poruchy krevního oběhu, poruchy dýchání, zhoršení chronických nemocí, kolaps vyčerpání horkem a tak dál, 27 způsobů.
15: Co jsi četla? 10 z 10. Mám. Teď o víkendu 40 stupňů, pocitová asi 60, tak to bude finito, normální exitus. Tak pojďme si popřát, ať to všechno přežijeme. A k tomu dopomáhají další parádní muzika, Skript a Will.i.am. Tak pojďme na to, šampioně, hezké ráno.
11: Hit Radio FM+.

0: Takhle skvěle vám hraje pondělní Hitradio Skript a Will.i.am 7 minut po 8. Hezké ránko. Taky máte ten blbej pocit, že když si v neděli po obědě lehnete na gauč a pustíte si třeba nějaký film, tak v hlavě tak nějak podvědomě slyšíte hlas svých rodičů, že byste měli jít něco dělat?
1: Zrovna tenhle ten víkend jsme to s rodičema řešili, aha, že oni vůbec neumějí odpočívat a já kvůli tomu mám výčitky teď.
0: No, tvoji rodiče ale nespadají do generace mileniálů, protože 70% mileniálů, což je 30 až 40 let, tak mají problém s odpočíváním, aniž by se u toho cítili provinile. Jo? Mm-hmm. Což já teda spadám do mileniálů a tenhle problém jako absolutně nemám. Teda.
1: Nemáš.
2: Já taky tenhle problém nemám, ale je fakt, že když mi třeba zavolá taťka, zeptá se, co dělám a já řeknu přesně to, nic, mm-hmm, tak je úplně jako zaskočený, fakt? Že jako nic nedělám.
0: Jo, jakože se jako urazí, jakože si zdovolila jako nic nedělat.
2: No, de facto.
0: Nedělat. A víš, že třeba existuje taková rada přátelská, jako režim nerušit na telefonu a neprůstřelný režim. Já ti pak ukážu, jak to nastavit. To nedovolá se ti nikdo a to se relaxuje, člověče. Blbý je, když to zapomeneš a třeba přes den usneš a začnou ti třeba vibrovat hodinky, no tak to tě člověk vytrhne z toho, probudí tě a teďka, prostě co děláš a ty, prostě se smalou teďka. Tak by nás zajímalo, jestli teda to je pravda nebo není, jo, tak nemusíte se přidávat jenom vy, mileniálové, ale úplně všichni, kdo nás posloucháte, jestli umíte odpočívat, co je pro vás ten největší relax, jestli si umíte odpočnout.
2: Takže vlastně dvě otázky. Umíte to a případně jak to děláte?
0: Na dvě otázky jsem se ptal. No tak vidíte to, tak dvě otázky, no. Tak pojďte nám napsat na 777-937-777. Nahrajte nám to klidně jako hlasovku, rádi to pustíme. A co vám pustíme teď? Moc rádi. Jsou další parádní hity. Tohle by vás mohlo v pondělí ráno bavit. Kamrat, Be Mine na Hit Rádiu. Hezké ránko. I can get you.

0: šampionů.
1: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Hit Radio.
2: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký

0: Taky tenhle song milujete, no tak toto máte úplně stejně jako tady náš David. Meraj, Summer Love, 8 hodin, 14 minut. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Bavili jsme se tady o tom, že mileniálové, že většina lidí ve věku okolo 30 až 40 let trpí syndromem, kdy nedokážou jen tak čumět do blba, prostě neumí odpočívat.
1: Chtěli jsme na to vaše reakce, jestli vy to vlastně umíte a případně jakým způsobem. Tak Michal píše ohledně toho režimu nerušit, o kterém se náš Michal tady zmiňoval, že si ho dá, pak ho nikdo nemůže prudit. Tak ten říká, když zavolá v režimu nerušit někdo vícekrát, třeba pětkrát, tak to iPhone pustí i přes nerušit.
0: Musí se jít do nastavení, jo, konkrétně přes nastavení, a je tady povolit opakované hovory. A tam ono to je defaultně jako zamáčky, jakože ano, ale ty když to vycvakneš, tak se ti nikdo nedovolá, i kdyby to zkoušel třeba stokrát, jo, takže doporučuju, možná se vám teďka změnil život, vy kdo posloucháte. Opravdu to jde nastavit, že totálně ticho, jo. Tak co teda ještě Michal dopsal, já bych jinak odpočíval hrozně rád, ale vždycky, když začnu odpočívat, tak mě napadne nějaký bezvadný nápad, co by se dalo udělat nebo vylepšit. A pak to dopadne tak, že to dodělávám ještě několik dní, takže ano, jsem mileniál jak fík.
1: Žárka píše, ahoj, jsem workoholik, neumím odpočívat ani na dovolené, vždy si něco najdu na práci. Zjistila jsem, že čím díl odpočívám, tak mě bolí tělo, pokud makám, tak si nic neuvědomuju a pak padnu únavou, když lenoším a tak zjišťuju, co vše mě bolí.
0: Hele, nevím, jestli to máte taky tak, ať už vy tady ve studiu, nebo vy, kdo posloucháte, ale... Co mám osobně, že když jedu někam na dovolenou, tak první 2-3 dny absolutně nedokážu vypnout hlavu a furt přemýšlím, že a co když někdo zavolá? A tohle bude potřeba udělat a tohle, tohle. A ten čtvrtý den už zapínám ten režim nerušit.
2: A pátý jdeš domů.
0: No a přesně pátý jdeš domů a říkáš si, no tak to mělo to smysl jako vůbec.
1: První 2 dny dobrý, já jsem takhle byla na dovolený nejdelší v životě zatím na 20 dní a 18 dní jsem jsala na rádio. Takže 2 dny dobrý.
0: Takhle, kolik je? 8:15, naši šéfové jedou v autech, poslouchaj, takže super, to se mě povedlo, Jasmin.
1: Pak píše David z Brna, ránko týme, odpočívat umím, ale je fakt, že si po každý přijdu trochu provinila, že bych radši mohl něco dělat, ale i když mám už všechno hotový. Následky dřívějšího bydlení u babičky generálky, ta byla po každý rozhozená, když jsem měl všechno hotový, odpočíval jsem a ona, no tak jestli máš všechno hotový, tak si snad najdeš jinou práci, ne? To je fakt.
0: Přesně. No tak, jestli umíte nebo neumíte proložit víkend, tak to je samozřejmě na vás. My budeme rádi, když zůstanete tady s námi a užijete si další parádní muziku. David Guetta a Sia, co na to říkáte? She Wolf? Dobře, tak jdeme na to. Hezké ránko.

0: Tak snad i tímhle jsme vám padli do noty. David Guetta a Sia na Hit Rádiu. Co by vás mohlo bavit za malou chvíli? Samozřejmě další parádní muzika. Imagine Dragons, Sharks, no a stavíme se i na cestách, poradíme vám, kde to stojí, jak to v pondělí ráno jezdí, bude doprava. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
6: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
7: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
12: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
11: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
12: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
11: Více na předplatnenakavu.cz.
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
15: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
16: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
15: Co to je za zvuk, Milane?
16: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
17: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
18: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
19: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážnou nehodu máme teď hlášenou na Karlovarsku. Dávejte si pozor v nové roli, kde se v Chodovské ulici srazilo nákladní auto s motorkou. Na místě jsou i všechny záchranné složky.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
2: Hit Radio FM+.

0: Taylor Swift na Hit Radio. 8.31. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Fotbalisté Kapverdských ostrovů jsou blízko senzaci. Po Španělsku obrali o body i Uruguay, se kterou ve skupině H remizovali 2-2. Díky tomu stále živí naději na senzační postup. Připomínám, že na Kapverdách žije jen zhruba 600 tisíc lidí. Arménie chystá největší sochu Ježíše na světě. U Jerevanu má vyrůst 100 metrů vysoká bílá socha, která má podle investora přilákat miliony turistů ročně. Projekt financuje arménský oligarcha, nikoliv církev, která se proti stavbě postavila. Kritici upozorňují na kontroverzní spojení náboženského symbolu se soukromým projektem. Teploty přes 30 stupňů a teplé noci zatěžují organismus. Nejvíce ohroženi jsou seniori, malé děti nebo chronicky nemocní. Státní zdravotní ústav doporučuje dostatek tekutin, lehké oblečení, pokrývku hlavy a omezení pobytu na přímém slunci.
0: No je to síla.
3: Taky omezení pobytu v autech, že jo?
0: Je to síla.
2: Je to všechno otázka úhlu pohledu. Vemte si, já jsem se teďka schválně koukal, jaký bude dneska počasí a vyskočil tady na mě předpověď v Las Vegas, americké Nevadě. V úterý 42 stupňů, takže kam se na to hrabe naše třicítka?
0: Vlastně, no tak když se podíváš třeba na tady ty dovolenkové destinace, že jo, tak ty říkáš jako úhel pohledu, jo? Já teda, Davide, ať se na to dívám ze všech stran, tak mi k těm teplotám tak nějak chybí jako moře, dovolená.
2: To v Nevadě taky nemají.
0: Studený drink to v ruce, to je jedno, ale je tam jiný podnebí, asi tam na Dovče. Tady v tom pracovat, co to je? DJ Bobo, Love is all around, tohle to je. To je perfektní devadesátka, která vás zabaví teď. Chvíli po 8:30 na Hit Radio. Tak dobré

0: My se strašně omlouváme za tenhle song. Nemá to být provokace. Činasky venku je na nule. Posloucháte Hit Radio 8.41.
1: No, na nule. Vzpomeňte si na ty časy a zarýte si je do paměti, kdy na nule opravdu bylo, když Česko mělo čtveroročních období a když jsme stavěli sněhuláky, protože možná jednou nebudou. A třeba naše děti, to nejspíš už zažijou, že prý u nás bude za 45 let průměrně o 2,5 stupně teplej než dneska. A dokonce podle odborníků se Česko opravdu přesouvá do subtropů.
0: Za 45 let, jo? Tak myslím si, že mě už tohle možná trápit úplně nebude.
1: Já si myslím, že mě taky ne, no.
0: Takhle, jaká vlastně bude výhoda, že třeba nebude zima tady v České republice, tak napadá mě, že ušetříme za kapalinu do ostřikovačů, za zimní směs, to je jako drahý, to víme, jo. Přezování auta odpadne. Taky nebude muset chodit nabalený, protože pak máš na sobě 3-4 vrstvy a nevíš co na sebe, ale jedny kraťa si na celý rok, pohoda.
1: Prostě, ušetříte pohoda. Na zimních bundách.
0: Pohoda. A já si říkám, že jsme měli dotáhnout ten Milošův plán, ten vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. Technicky vzato, kdyby se to spojilo, tak bychom tady vlastně v Česku měli moře. Jo, hele, ta příprava tam byla, nedopadlo to bohužel. Tak dámy a pánové, hodně pijte, zvládněte dnešek, nebojte, my v tom jsme s váma. A o tomhle šíleném počasí si myslíme ty úplně nejhorší věci stejně, který máte v hlavě vy. Nebojte. Miles Smith, Nice to meet you, další parádní muzika pro vás a Coldplay z Beyoncé, to všechno za moment. Tady na Hit Radio, dobré ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
5: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla doda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Připravte svůj obývací pokoj na fotbalový zážitek jako na stadionu. A to díky fantastickým nabídkám prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreutu. Akční nabídky startují v prodejni neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně. Kromě toho obdržíte při nákupu nábytku nebo kuchyní slevu 30% a také 20% na veškerý skladový zahradní nábytek a slunečníky. Pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreutu. Vyplatí se to.
13: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
14: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
15: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.

0: I v pondělí ráno zní fantasticky Coldplay a Beyoncé. Him for the Weekend na Hitrádiu v 8.53.
1: Byl jste někdy někdo na vodě? Já věřím, že spousta z vás určitě jo, a že mi dáte za pravdu, že tam vznikají ty nejlepší historky, jo. Ať už jde o převrácenou kahnoj, nebo začne strašně lejt, teďka stan, že jo, na špatném místě, nebo kámoš, který se vylije a skončí ve vodě totálně. Nicméně společně s Hitrádiem a For Campingem hledáme vaše nejvtipnější, nejdobrodružnější nebo prostě nejspackanější vzpomínky na dovolenou na vodě. Takže vy nám můžete svůj příběh na hitradio.cz napsat a v pátek vybereme ten nejlepší.
0: Opět v pátek, no a autor vítězného příběhu získá poukaz na nákup produktů značky Helle Hansen v hodnotě 7000 korun. Tak schválně, jaká vodácká katastrofa, trapas nebo dobrodružství se staly právě vám? Máme tady inspirativní příběh třeba od Anet. Ahoj, jedna z mých nejlepších vzpomínek na vodu je z dětství, kdy jsme s rodinou jezdili stanovat, seděli večer u ohně a hráli karty. Jednou nás v noci překvapila obrovská bouřka a ráno přišel ještě větší zážitek. Segra si obula boty, ve kterých přes noc přespali slimáci. Já to úplně cítím.
1: Ne.
0: Začala panikařit a my se mohli potrhat smíchy. Dodnes si kvůli tomu vždycky kontroluju boty, než vylezu ze stanu.
1: A tak to je odporný samozřejmě, nicméně může jí to zajistit výhru, kdo ví. Takže pokud i vy máte nějaký šílený příběhy z vody, tak utíkejte na web Hitrádia, kde najdete i podrobnější informace a můžete nám svůj příběh z vody napsat.
0: Klouzalo to. A pěkně k vám vklouzne i další hit. To je vlastně poslední song pondělní snídaně. Katy Perryho, ten Call.

0: jo. Tak spíš hot and hot aktuálně. Posloucháte Hit Radio, tohle je Katy Perry v 8.57 a jak bylo řečeno, poslední song pondělní snídaně.
1: Uslyšíme se zase zítra od 6 do 9 tady na Hit Radio, tak doufáme, že budete s náma a dávejte na sebe pozor v těch betrech.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
0: Jak říká Jasmin, dávejte na sebe pozor, neupečte se, hodně pijte a zítra ráno v 6.00.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním přesně 2 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásné pondělí. Osobní auto havarovalo před Bochovem, směr od Varů, tvoří tady překážku, ale s opatrností projedete. A v obci Nová Role v ulici Chodovská je nehoda 2 aut, ale taky s opatrností projedete. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Ahoj, to je Jana Kirchner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové zahrádky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
5: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
6: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
5: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
7: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
8: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je domo, to se počítá.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
14: Krásné dopoledne, 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Česko má za sebou třetí supertropický den v řadě. Už po třetí včera místy překročily teploty 35 stupňů. Nejtepleji bylo na jižní Moravě, kde padlo několik rekordů. Zatímco v minulosti byly supertropické dny vzácné, v posledních letech se objevují stále častěji. V Rokycanech se vážně zranili 4 parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. S těžkými zraněními byli transportováni na urgentní příjmy nemocnic v Plzni a Praze. Parašutisté havarovali v neděli kolem 15 hodin v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů. Česká národní banka po 4 letech zvýšila základní úrokovou sazbu. Neznamená to ale zdražení hypoték ani začátek nového kola výrazného růstu úroků. Co dalšího můžeme očekávat, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
15: Na druhou stranu to znamená, že lidé se příliš nemohou nadít v letošním roce, ale možná ani v příštím citelnějšího zlevnění hypoték, snížení hypotečních sazeb a podnikatelé musí počítat s tím, že ani firemní úvěry příliš nezlevní.
14: Další vývoj bude záviset především na růstu inflace.
2: Fotbalový servis.
16: Zázrak na fotbalovém mistrovství světa pokračuje. Hráči Kapverde remizovali ve skupině s Uruguayí 2-2 a po bezbrankové remíze se Španělskem v prvním kole obrali o body dalšího favorita, čím si udrželi reálnou naději na senzační postup ze skupiny. Češi se mezitím už v plné sestavě připravují na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku v tamní metropoli. Duel Česko-Mexiko se odehraje v noci ze středy na čtvrtek.
17: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Dneska se trochu nadechneme, hitstra bude, ale ne tak šílený jako o víkendu, naměříme krásných 31 stupňů, takže to nadechnutí beru asi zpátky. V první půlce dne bude jasno až polojasno, ale s odpolednem přijde i kupovitá oblačnost a s ní bouřky, které můžou být velmi silné, a to i s kroupami, tak bacha na to.
2: Hit Radio FM Plus.
1: Bára Škrybová přeje krásný den, zahajujeme poslední týden před prázdninami. Co dáváte učitelkám, kytku nebo něco dalšího? Pište, inspirujeme

start pondělí jako víno mordě. A víče je The Night, Hit Radio FM Plus s vámi 9 hodin 12 minut k tomu pondělí 22. června. Včera první jarní den a nejkratší noc v roce. Dneska už bude o něco delší zase, jenom o kousíčiček. Jsme v posledním týdnu před prázdninami. Ve škole už je to volný, už se neučí. Naše děti si třeba dneska měly přinést tašky na výkresy a čeká je úklid třídy, sundávání nástěnek a tak dále a tak dále. No jenom když to říkám, tak mám takový až jako motýly v břiše, jo, jako by se mi to opravdu přímo týkalo. Tohle období to prostě člověk asi z té hlavy fakt nikdy nevymaže. Pamatujete si, co jste dávali paní učitelce na konci roku? Já mám zafixováno, že to byla vždycky jedna kytička, dobře, nebo třeba tři, který jsme v podvečer utrhli na zahrádce u babičky, růže nebo jiřina, většinou to byla, dali jsme k tomu nějaký zelený a stužku, kterou jsme nakroutili nůžkama a bylo, jo. Ale dneska se zdá, že tohle opravdu nestačí. Dneska se nosí pugety jako Brno, víno, čokošky, bombošky, opravdu jako dárky veliký. A mě teda zajímá, jaký jste vy tým? Jestli květinka, anebo něco víc. Pište klidně i konkrétně, co nosíte, co si připravujete na ten pátek, protože já jsem stále tým květiny, jo? Ale protože vidím, co se děje kolem mě, tak bych jako nerada, aby naše děti byly případně nějaký lůzři, řekněme. A určitě v tom nejsem sama. Tak pište, co chystáte, co bude. 720 870 237, to je náš WhatsApp. A mimochodem teda tohle je song, který je teď mezi těmi školáky, řekněme, prvního stupně nejvíc populární. I u nás samozřejmě. Ústřední písenský pop Lovkyně démonů. Humphreys a Golden. Mějte hezký pondělí.

0: Tohle je tak úžasně letní song a nádherně se nám hodí do té nálady a do toho období, který právě teď panuje, protože je pondělí, vlastně poslední školní pondělí v tomto školním roce, protože jsou před námi prázdniny a je to teda úžasný. A proto tady řešíme i téma, co dát paní učitelce na konci školního roku. A píše mi Milan, u nás klasika, jedna hezká kytka a hotovo. Přijde mi, že paní učitelka nepotřebuje od každého drahého dárky, děti přece dávají celý rok zabrat. To je dar sám o sobě. Milane, já teda doufám, že to teď učitelka neslyší nějaká kytka dobrá, ale to, že dostávají zabrat, tak to je pravda. A tady by si myslím na druhou stranu zasloužili spíš klidně i nějakou dovču od nás. A skvělý nápad v tomhle duchu měla vlastně třída i od Pavlíny. Pavlína mi píše na WhatsApp. Ahoj Báro, my jsme se složili celá třída a koupili jsme poukaz na masáž. Paní učitelka měla letos prvňáčky, takže si ho zaslouží víc než kdokoliv jiný. To jo, ale Pavlíno, naprostej souhlas. A tohle je jako fakt velká paráda, super inspirace, protože je vlastně nic, co by paní učitelka musela někde skladovat a užije si to. Fakt hezká inspirace, možná to zkusím navrhnout i u nás, tohle vůbec není špatný. Já vám moc děkuju za zprávy a teď bych ještě teda poprosila nějakou paní učitelku, jestli poslouchá, nebo pana učitele. Co máte nejradši? Jestli jako fakt jako květinky nebo nějaký dárek, protože já mám paní tchýni, profesorku na gymnáziu už tam nějakých 40 let a ta právě říká, jako, že je to hrozně hezký, co jí vždycky ty studenti nosí, ale že bohužel neví, co s tím. Opravdu jako to skladuje, nechce to samozřejmě vyhodit, ale neví, co s tím. Tak jak to máte vy? Klidně nám hoďte rovnou i vy nějakou inspiraci. Díky moc.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
2: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
3: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice simkarty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days.
16: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Miluju nový místa se skvělou kávou.
19: Jo, Kapka.
18: Co je Kapka?
19: Výhodní předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
18: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
19: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
18: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
19: Předplatné na kávu.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu. Vzduch léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Euforia neboli Euforie na Hitrádiu FM+. Přesně to prožívá teď většina žáků, protože bude končit školní rok a to je boží. A my právě řešíme tady na Hitrádiu FM+, co přinést na konci roku paní učitelce nebo panu učiteli. A na WhatsApp 720 870 237 mi dokonce pár učitelů napsalo. Lucka: ahoj Báro, mě udělá radost úplně všechno, protože vím, že zatím je snaha a poděkování, ale kdybych si mohla vybrat, tak rozhodně kvalitní kávu. Tu v příštím roce určitě v kabinetu využijeme. Ano, chápu, Luci, nedivím se. Mám tady dokonce i vzkaz od učitele Martina. Ahoj Báro, za nás chlapy učitele. Za mě jsou nejhezčí osobní vzkazy od dětí. To člověk najde po letech v šuplíku a hned si vzpomene na celou třídu. Jo, osobní vzkaz, to je taky moc hezký tip a vlastně to potvrzuje i Jana. Ta píše: učím na prvním stupni a za mě úplně nejvíc potěší kytička a pár vět od dítěte. Ty obrázky a přáníčka si schovávám už 12 let. Čokoláda se sní, kytka odkvete, ale ty vzkazy ty zůstávají. Ahoj Jana. A vzkaz všem učitelům: vydržte, už to bude, píše Jana. Jani, ano, já se připojuju, vydržte. A naše děti taky ještě vydržte, už to bude. Moc děkuju za vaše vzkazy, jsme zase o něco chytřejší. A na Hitrádiu FM+ to teď rozjíždí opravdový hudební klenot. R.E.M. Imitation of Life.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things na Hitrádiu FM+. 9 hodin 42 minut, dnes je 22. června a tenhle den nese naprosto úžasný podtitul Den dobrých zpráv v médiích. Takže se toho budeme držet, minimálně teda my tady spolu dopoledne určitě. Nemám tady připravenou žádnou jobovku. Doufám, že i zprávaři nebudou muset připravovat žádnou jobovku. A jedna z těch dobrých zpráv, tak to je třeba ta, že zase dneska budou kluci z Divokého západu rozdávat 2000 korun na tank. A můžete je vyhrát třeba vy. Stačí nám poslat na WhatsApp 720 870 237 dopravní info. To, co potkáte, to, co je za vás potřeba, aby věděli i ostatní řidiči. Je úplně jedno, jestli napíšete, nebo namluvíte, nebo vyfotíte. Úplně všechno se počítá. Posílat můžete po celý den a hrajeme až do konce tohoto týdne. A do konce této hodiny si pustíme Lady Gagu dohromady s Bradley Cooperem a nebo třeba tohle. Ano, to jsou Roxetáci, How Do You Do, to je jedna z těch parádních startovaček na pondělí a potažmo na celý následující týden, tak buďte s námi a hezký den přeje Bára Škrybová.
2: Dopravní hlídka Hitrádia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio FM+, tvůj parťák na silnicích západních Čech.
3: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Servis v Plzni na Karlovarské 32.
4: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
9: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.kdyně.cz
10: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem. Protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
11: Budíte se v noci horkem? Postele Losina představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losina.
12: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
13: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobzanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
12: Byty Dobzany.cz.
14: V Dobzanech se žije dobře.
15: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web hitradia.fm+.

Tohle je taková paráda a nikdy to paráda byť nepřestane. Roxette, How Do You Do na Hit Radio FM+, chviličku před 10. hodinou, před námi doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Mezi Chodovou Planou a Brodem nad Tichou je porouchané auto, a to konkrétně v úrovni Plané. Projedete tudy, ale počítejte se zdržením. A to je pro tuto chvíli vše. A vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.

0: oznámených prodejnách e-obuv ví.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
3: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
4: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hit Rádia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio FM+.
6: Krásné dopoledne, 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Vyřešit několikaměsíční spor s prezidentem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit přes nesouhlas motoristů, premiér Babiš slíbil po čtvrtečním setkání ministrů obrany Aliance. Kvůli nedělním bouřkám měli hasiči na jihu Čech desítky výjezdů, nejvíc na Písecku, Táborsku a Jindřichohradecku. Hasiči odstraňovali stromy popadané v nárazech větru a někde odčerpávali vodu. Provoz vlaků byl kvůli spadlému stromu krátce přerušený mezi Lomnicí nad Lužnicí a Třeboní. Lékaři v Německu naměřili ženě 5,25 promile alkoholu v krvi. Opilou našli policisté v sobotu ráno v příkopu ve spolkové zemi Dolní Sasko. Hlídce tvrdila, že se vrací z koupaliště. V nemocnici pak její hodnota alkoholu vyvolala šok ošetřujících. Už 4 promile se totiž označují jako smrtící. Dneska bude během grémia Ligové fotbalové asociace rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila, ale slezský klub se proti verdiktu odvolal.
7: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
8: Dnes nás čeká opět typický letní den v maximech 31 stupňů Celsia. V první půlce dne nás čeká i jasno až polojasno, ale s odpolednem se objeví oblačnost a čekáme i silné bouřky.
4: Hit Radio FM+.
8: Ale to k létu patří. Teplo, bouřky a taky Ego a Robert Burian. Proto si ho dáme právě teď. Krásné pondělní dopoledne přeje Bára Škrybová.

Dámy ano, David, Hit Radio FM Plus, v pondělí dopoledne s vámi. Léto už je v plném proudu, ať už vlastně už i oficiálně, včera jsme oslavili první letní den, prázdniny jsou na spadnutí, v pátek máme vysvědčení. A kdo přemýšlíte, co za vysvědčení, nebo prostě jenom co dělat první prázdninový den, tak určitě doraste do Příbrami. Tam mají totiž 27. června jeleni svoji zastávku v rámci Jelenfestu. Jelenfesto není jenom koncert, je to vlastně celý odpoledne naprosto parádní, kde toho na vás čeká moc a moc. Začíná se ve 3 odpoledne, to se oficiálně otevírá areál. Pak zhruba čtvrt hoďky na to začne autogramiáda, která potrvá asi hodinku. Potom zaspívá Adéla Orlová, v 4:30 bude dokonce i jelení koncert pro děti, což je krásný. Tereza Balonová pak vystoupí, tombola taky bude a ta velká jelení show, tedy zlatý hřeb Jelenfestu, tak ta propukne někdy kolem 8:30 a potrvá do 10 hodin. Takže jak říkám, tohle je parádní letní odpoledne, akorát tak na zahájení letních prázdnin, protože je to fakt pro celou rodinu. Mrkněte na www.jelenmusic.cz, tam uvidíte přesný harmonogram i další zastávky Jelenfestu a taky si tam můžete pohodlně koupit lístky před prodeji. My teď jdeme znovu tancovat na Hit Radio FM+, tudíž písnička Dance Again, J-Lo a Pitbull.

0: Dermot Kennedy is me, Hit Radio FM Plus s vámi a moc děkuju, že nás ladíte, a to teda nejen v kancelářích a v autech a tak podobně, ale vy nás ladíte i v hromadné dopravě a to je taky velká paráda. Vím to z první ruky, protože nedávno jsem stála na křižovatce na červený a vedle mě byl trolejbus a řidič se na mě podíval, začal se smát, krásný široký úsměv a něco na mě volal z okýnka. Tak jsem stáhla to svoje okýnko a on: dneska už nevysíláte? Tak říkám, ne, dneska už jedu domů, je tam Jirka Pelnář, zase zítra, díky moc. On se smál, zatáhli jsme okýnka a zase se jelo dál. Pokud se v tom dotyčný řidič pozná, zdravím. A tohle je krásná zpětná vazba, ono se to nezdá, ale my jich moc nemáme, takže se vlastně vůbec nebojte psát, volat, když nás potkáte, klidně nám můžete říct, jak moc nás máte rádi. Jako nikomu nic nevnucuju, ale je to hezký. Tohle vám pustím na lepší cestu a taky samozřejmě na lepší den, na lepší pondělí, na lepší týden a budou tady taky Disturb. Tak moc díky, že jste s námi.
1: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
2: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. terasyplzeň.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
7: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
8: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
7: Co to je za zvuk, Milane?
8: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
9: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
10: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
11: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
10: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
11: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
12: Porsche Plzeň.
13: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
14: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
15: Porsche Plzeň.
16: Ahoj, to je Jana Kiršner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové záhradky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
17: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hitradio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Kytlaro je Justin Bieber Stay na Hit Radio FM+. Kdo si říkáte, Ježíš Maria, to je zase strašný hit, tak ano, samozřejmě je velký horko. Ale když se mrknem do historie, tak na tom nejsme dneska zas tak hrozně, protože třeba máme 31, ale v roce 2000 bylo naměřeno 35 stupňů Celsia, takže my vlastně můžeme být dneska rádi. A na druhou stranu, představte si taky, že by dneska bylo tolik, kolik padlo v roce 1929. To byl další rekord, jenom v opačném směru. A tedy 6,6 stupňů Celsia. Tak to si myslím, že už je určitě lepší těch 31, že ano. No horko, bude celý tento týden, koukám na dlouhodobější předpověď a opravdu pořád kolem těch 33 a 34 stupňů. Optimistický ale je, že nebude úplně jasno, taky nám do toho i sprchne, takže to bude takový trochu snesitelnější, řekněme. Dneska si zase nezapomeňte naladit srdcovky s Jirkou Pelnářem, začíná se ve 12 hodin a já tady, pokud se neurazíte, taky teď mám něco ze srdcovek, to určitě poznáváte, že jo? Tohle jsou Cranberries Dreams, zase jedna velká nádhera. Tak nádherný pondělní dopoledne přeje Bára Škrybová.

0: Eva Farná a Miraj, vzpomenete si vy, o co jsme tady hráli minulý týden? Kam vyrazit? My jsme tady celý minulý týden hráli o lupeny na Činasky, kteří budou v Klatovech. To protože jedou po 3 letech šňůru open air koncertu a zastávky mají na krásných místech, tedy na zámeckých nebo v zámeckých parcích například, i v amfiteátrech a nebo v autokempech, třeba v tom klatovském. A to už tento pátek. Dorazte, čeká na vás jak koncert kapely Činasky, tak i Činasky kvíz, autogramiáda, focení, hudební host Nedivoč bude, no a bude to samozřejmě krásný. Lístky koupíte například na www.činasky.cz. A druhý den hned přejďte do horšovského Týna na Koupák. V sobotu 27. června od 20 hodin tam na vás čeká novo cirkusové představení Teach on the Beach. Akrobaté ze souboru Cirkla Potika nabídnou letní show plnou akrobacie, humoru a dovolenkové atmosféry. A součástí večera bude i welcome drink. A po představení potom i promítání filmu Pod širým nebem. Tak tam vyrazte, nezapomeňte si určitě vzít i deku na sezení a vstupenky pořídíte v informačním centru Horšovský Týn na koupališti anebo online www.kinohoršovskytýn.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.cz

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Taky nechcete končit léto větou.
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegri.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
12: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
15: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchejně si Iva Hačmusa povídala s psychoterapeutkou Pavlou Koutskou o výzvách batolecího věku.
1: To dítě v batolecím věku pochopí svoji individualitu. Pochopí, že vlastně ono je svojí vlastní osobou, že má svoji vůli.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia, nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: parádní nášla písnička Gone Gone Gone, stojí za ní David Guetta, tedy svým sa Tonce Náj. Jste zítra rádiem FM+, minutka a půl nás dělí od 11. hodiny, za chviličku nejčerstvější zprávy a teď nejčerstvější doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech mezi Chodovou Planou a Brodem nad Tichou je porouchané auto, a to konkrétně v úrovni Plané. Projet tudy můžete, ale počítejte se zdržením. To je pro tuto chvíli z dopravy vše a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
1: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
6: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
7: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio FM+.
10: Krásné dopoledne, 11 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělák. Stále více Čechů se chystá do předčasného důchodu. Jen za první čtvrtletí letošního roku si o předčasný starobní důchod zažádalo přes 5000 lidí, což je meziročně více než dvojnásobek. Podobný trend čekají odborníci i po zbytek roku. Politici kvůli tomu pro předčasné penze nevylučují zpřísnění podmínek. V Sokolově přibude na sídlišti Michal 103 parkovacích míst. Stavba odstavného parkoviště pokračuje podle plánu a měla by skončit na podzim. Parkoviště vzniká v Mánesově ulici a posílí kapacity na největším sídlišti města. V České televizi a Českém rozhlase začala dnes výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují mimo jiné proti vládnímu plánu platit veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Podle exministra financí Miroslava Kalouska ale na tomto způsobu financování není nic špatného.
11: Já si myslím, že pokud je to mandatorní výdaj, takže to naprosto ze státního rozpočtu, že to je srovnatelné s financováním z poplatku. Ten zásadní problém je v tom, že to bude financováno z dluhu.
10: Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů. Tenistka Linda Nosková se po nedělním triumfu v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku. Poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum si vylepšila také vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je v pořadí WTA nově na 22. pozici.
12: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Pondělí bude letní, jasno až polojasno, odpoledne se ale můžou objevit bouřky, a to případně velmi silné, doprovázené i krupobytím. Teploty dnes v maximech na 31 stupních Celsia.
8: Hit Radio FM+.
0: Pondělní dopoledne pokračuje, za chvilku mrknem na plavky. Co máte rádi, odhaleno, zahaleno, jak to má podle vás vypadat na těch koupalištích? Řekneme si.

Leonie by your side, Hit Radio FM Plus s vámi je 11 hodin a 12 minut k tomu. Venku 31 stupňů dneska v maximech, tak pojďme k vodě. Co jinýho v takovémhle hitu taky dělat? Co si berete na sebe na koupák? No, svetr to asi nebude, i když mnohé dámy by si nejradši na sebe ten svetr opravdu vzali a přesto ještě nějaký kabát, šálu, čepici, hlavně nebýt vidět. A v tomhle nejsme ale jenom ženy, samozřejmě i spousta mužů má problém s odhalováním. Každopádně výzkumy ohledně plavek mluví jasně. Co se týče tady plavek, tak čeští muži mají nejradši na ženách bikiny. 60% z nich tvrdí, že plavky by měly na ženách zabírat co nejméně místa. Samozřejmě muži, to by se vám líbilo, co? Ne, ale je to naprosto zdravý pohled. Naopak 81% dam by ale nejradši zakryly pokud možno všechna místa na těle, za která se stydí, a jinak teda dámy na mužích preferují spíše kraťasy než ty klasické plavky. Ale zaujal mě teda pod tímhle článkem jeden komentář od muže. Holky, věřte mi, nemáte se za co stydět. My jsme tolerantní a vy jste krásné. Každý váš centimetr čtvereční je nádherný. A čím víc centimetrů, tím víc krásy. To je boží, co? Já mám jednu takovou plnější kamarádku a její muž jí říká, že je krásně načechraná. A to je úplně jako nádherný. A teď teda, pojďte mi to tady rozebrat na prvopočátek. Co vy a plavky? Pánové, souhlasíte s výzkumem, čím méně plavek, tím líp? A dámy, jaké plavky naopak vy máte, teda lomeno nemáte, rádi na mužích? Dejte vědět, 720 870 237, zase budeme na těch koupácích o něco chytřejší. Bruno Mars, Grenade.

0: 11.23, ladíte Hit Radio FM+. Emma Drobná Awards to nám právě teď dohrálo. A jelikož máme počasí takové, jaké máme, tak jsme tady spolu zabrousili na téma plavky. Co si vzít na sebe? Všem se cítíme dobře nebo naopak necítíme, ať už jsme muž nebo žena, je to jedno. A zase mi píšete na WhatsApp 720 870 237. Petra, ahoj Báro, já jsem přesně ten typ, co si na podzim koupí ve výprodeji plavky, ale s dalším létem pak řeším, jestli v nich vůbec můžu vylézt. Pak se odhodlám a už je to dobrý. Petro, viď, tohle je zvláštní. Takový to první doplavek, to je vždycky těžší a pak, jak léto postupuje, tak se asi trošku zvyknem a pak už to tak neřešíme a jde to. Ale jako prolomit to první, to teda opravdu není sranda, souhlas. Každopádně tě teď uklidní zpráva od Davida. Ahoj Báro, za mě, ať si ženy nosí, co chtějí a v čem je jim dobře. Jako chlap musím říct, že my taky nejsme všichni adonisové, takže bychom měli být v hodnocení ostatních trochu opatrní. Davide, díky, díky moc. Hele, ale platí to samozřejmě i na vás, chlapy. Hele, co jsme nestihli zhubnout, a to už stejně nezhubneme, a je škoda nechat si utéct takovýhle léto a opalovačku. Takže hlavně klid a šup na to sluníčko. Všichni víme, jak to umí rychle utéct.
1: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
2: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.

0: prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Akční nabídky startují v prodejní neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně. Kromě toho obdržíte při nákupu nábytku nebo kuchyní slevu 30% a také 20% na veškerý skladový zahradní nábytek a slunečníky. Pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray, Hit Radio FM Plus, s vámi je pondělí dopoledne, 11.33. Je pondělí, za chvilku bude pátek a pokud ještě nevíte, co takhle s pátečním večerem, který taky samozřejmě nastane, tak máme pro vás tip. Do plzeňského Leháro Beer Garden dorazí jedna z nejúspěšnějších slovenských zpěvaček a za mě teda i úžasná dáma s naprosto nádherným čistým hlasem, Jana Kiršner, a chce vás pozvat sama.
1: Ahoj, to je Jana Kiršner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové záhradky Leháro v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
0: My sa taky tešíme a Jana řekla úplne všechno, takže pod širým nebem zazní její největší hity ako Modrá, V cudzomestě nebo Pokoj v duši a nebude chybieť ani pravá letní atmosféra. Koncert bude už tady tento pátek 26. června a vstupenky sú stále v prodeji, tak jak říkala Jana. A mrkněte se klidně i na leharofest.cz, tam se dozvíte úplně všechno, a to i ohledně případného dalšího programu. Já jsem o Janě říkala, že má nádherný čistý hlas, ale další nádherný čistý hlas má bez pochyb i Avril Lavigne, tak si dáme jí prvotinu Complicated. Hit Radio FM Plus s vámi, krásný pondělí.

0: Kamrad Feel Alive, Hit Radio FM Plus, s vámi je přesně 11 hodin 40 minut. Já vám moc děkuju, že jsme takhle dopoledne byli zase spolu. Těším se na vás zítra opět v našem čase od 9 do 12. Po 12. už Jirka Pelnář a než já úplně zvednu kotvy, tak vám to nechám třeba Michal Schulter, Happy je tady, Ray Dalton a nebo Lost Frequencies, tak se to užijte a mějte nádherný letní, pondělní, všechno. Bára Škrybová se loučí, čau.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio FM+. Tvůj parťák na silnicích západních Čech.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Servis v Plzni na Karlovarské 32.
3: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladící matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladící matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
7: Postele Losiná.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
13: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
11: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda dvou osobních aut se stala u Plzně na trase z Kyšic do Letkova. Projíždějte s opatrností. No a pozor taky v Aši, kde je kvůli úniku plynu dočasně neprůjezdná ulice Gustava Geipla. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
0: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
5: Tak sáhni pro mobil.
6: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
4: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Více na předplatné na kávu.cz.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Denková. Nehod na železničních přejezdech bylo loni nejméně za posledních 5 let. Tento trend by měla podpořit i nová preventivní kampaň. Jakým způsobem upozorňuje na rizikové chování v okolí kolejí popisuje mluvčí zprávy železnic Nela Flíbová.
7: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí. Střední železnice mohou skončit tragicky. Doprovází je moto gameplay, není realita.
6: Osvěta míří zejména na mladé lidi. Těch loni na železnicích zemřelo bezmála 40. Nález munice z druhé světové války omezil život v centru Brna. Na staveništi u vlakového nádraží objevili dělníci předmět připomínající leteckou pumu. Policisté uzavřeli okolí nálezu, na místo jede pyrotechnik a omezen je také provoz vlaků. Tenistka Linda Nosková se po nedělním triumfu v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku. Poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum se vylepšila také vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je aktuálně 22. Teď se ještě podíváme k nám.
8: V Karlových Varech se před víkendem otevřel nový lázeňský most, který je nedaleko lázeňské kolonády a vede přes řeku Teplou. Most slouží zejména pěším, městské hromadné dopravě a vozidlům, která mají povolení vjet do lázeňského území. Jeho kompletní obnova vyšla na asi 40 milionů korun.
9: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
8: Taky během odpoledne u nás na západě Čech bude většinou polojasno, přechodně oblačno. Objevit se můžou přehánky, ojediněle bouřky. Teploty 28 až 32 stupňů.
4: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
2: Pondělní poledne je tady, 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Radio a začínají srdcovky, mám tady dalších 5 legendárních hitů, no a protože jsme se neslyšeli celý víkend, tak jak se máte, doufám, že se máte dobře, doufám, že je vám dobře, že jste se i na dnešek vyspali, možná, že jste taky spali ve vodní posteli, tak trochu, jo, mimochodem vodní postel, to taky byla známka luxusu v 90. a nebo symbol vykřičených domů, každý to má hozený trošku jinak.
4: Hit Radio FM Plus.
2: My se do těch 90. vydáme právě teď. Mám tady hit z roku 1998, který vyšel v lednu, tak snad vás trošku ochladí. Fastball.

0: Just Bold Way na Hit Radio 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak máte pocit, že jste v tom slyšeli píseň od Karla Gotta? Já mě, jako hned na začátku, jak to začíná, tak jsem si říkal, teď já to znám podle mě v češtině. Schválně ještě tady. Mně to připomíná asi Čas růží, myslím. Což by byla předělávka od Toma Jonese. Tady, nebo Má první láska se dnes vdává, ne? Tohle? Slyšíte to v tom? Úplně ho tam slyším. No, tak slyšíte to taky? A nebo jsem se já úplně z toho horka zbláznil? Takhle, i to je samozřejmě možnost, jo? Protože venku je takový horko, že já jsem si dal k obědu tatarák a než mi ho přinesli na stůl, tak jsem z toho měl normálně jako well done steak, takže je to naprosto šílený, to, co se teďko venku děje. No a tak si dáváme hity, které nás taky trošku osvěží. Každopádně, jestli jste to v tom slyšeli taky, klidně dejte vědět na 777-937-777, která když tak píseň to byla. Pokud tady mezi námi jsou i skuteční jako odborníci na našeho božského Káju. 12 hodin 8 minut, je čas dát si další srdcovku. Dáme si tady atomové holky, konkrétně atomové kočky. Trošku zvolníme tempo, je začátek pracovního týdne a venku horko. Someone like me.

0: a zároveň srdcovka s číslem 3 tady u nás na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pondělní srdcovky máme v plném proudu, stejně tak jako léto, to už ano. A na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio, tak mi přišla zpráva od Lukáše, která píše, já se smažím jako v pekle, dělám v kuchyni a mám tady asi 70 stupňů přes ty vedra. Je to skutečný peklo. Je to tak, já jsem dokonce včera koukal na předpověď počasí takhle na telefonu. Naskočilo mi tam, že v Plzni bychom měli mít v neděli 38 stupňů Celzia. Já jsem 38 fakt takhle jako neviděl, ani nepamatuju. Musel jsem si udělat print screen, nebo jakože screenshot. Dal jsem to i k sobě do storyčka na Instagram, můžete se kouknout, že fakt nekecám. Jo, 38, ta osmička je tam prostě šílená. Umřeme všichni! Se normálně upečeme, to je jako šílený. Tak co funguje? Nejvíc funguje na ochlazení hlava, jo? Je to jenom psychika. Tak když jsme teď v srdcovkách, pojďme znovu do 90. let. A to na úplný začátek. Pojďme zavzpomínat na to, jaký jsme tenkrát měli zimy v našem dětství. Teď my máme to štěstí, že jsme ještě ta generace, která si pamatuje i sníh, a nejenom sníh, ale dokonce i prázdniny ve škole, že bylo tak strašně sněhu, že nás prostě do té školy nepustili, protože se tam nedalo dostat, tak jsme měli takzvaný jakože uhelný prázdniny. Tak tohle byly 90. Tak s těmahle vzpomínkama si můžeme pustit i hit z 90. let, ze začátku od Madony, Human Nature se jmenuje. No a pojďme zavřít oči a pojďme si představit tu brutální sněhovou nadílku a jak klepeme kosu a říkáme si už, aby bylo teplo.

0: Tak tohle je taková britská Aneta, nebo respektive britská verze naší Anety Langerové.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Akorát teda to byl kluk a vyhrál X Factor a ne Superstar. Ale v tom principu je to stejný. Jo. Moc vítězů těchto pěveckých soutěží se totiž nakonec do rádií nedostalo. A Ben Haynow tak to dokázal. Teď jsme tady měli duet s Kelly Clarkson, Second Hand Heart, což je zároveň píseň z jeho debutového, tedy úplně prvního alba. Ale jak říkám, no, prostě tady ti vítězové všech pěveckých soutěží nakonec v tom rádiu moc nejsou. Schválně teď, když se zamyslíte, dáte dohromady jména vítězů dalších, já nevím, řad Superstar, Hlasu nebo X Factoru, nebo Doremi třeba. Pamatujete Doremi? Jestli pamatujete Doremi, tak to už taky pamatujete dost, teda. O tom žádná. Ale jinak je to tak, no, prostě moc se nehrajou, tak jsem rád, že alespoň tady u nás na Hit Rádiu vám některé ty vítěze, tady těch i světových pěveckých soutěží, můžeme nabídnout i v srdcovkách. Za chvíli tak nás čeká srdcovka na vaše přání. 777 937 777 je telefonní číslo sem na WhatsApp ke mně do rádia. Tak pište, co byste chtěli slyšet, co by vám dneska udělalo radost, co by vás rozveselilo, nebo naopak třeba vás osvěžilo. No a nebo jestli máte rádi tady ty obrovský vedra, no tak něco, co vás, z čeho vás orosí na čele klidně. Dejte vědět, těším se za chviličku na Hit Rádiu, srdcovka na přání.
2: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
3: Co to je?
2: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
3: Ideální na léto s kámošema!
2: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
3: Tak to beru!
2: Když hry, tak Mironet!
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
7: Ahoj, to je Jana Kiršner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové záhradky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
8: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
9: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
8: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
10: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
11: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
13: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
12: www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
16: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na tento bogán?
17: Kdy, kdy?
1: Kdy? Dyně má otevřeno každý den. A než aby mi z tebe prostla hlava, tak jedem hned. bazen@dynye.cz
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
18: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
19: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
18: A dárek je váš, tak ušetřete
20: s... Náplně hned.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sam Felt a Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, tedy pláču na tanečním parketě. My si teď jedeme takovou cover verzi a to potíme se v práci.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A tak není divu, že třeba Zuzana tady píše zprávu, ahoj, chtěla bych zahrát nějakou zimní píseň, je strašné vedro, tak nás, ať nás to trošku schladí v práci. Výběr nechám na vás, děkuju, zdravím Zuzana. No tak jediná zimní píseň, která mě napadá, tak to je asi jako tohle. Já nevím, jestli teď je pořád jako dobrá a vhodná doba na toto hrát v rádiu, tak nevadí, tak takhle teda na dálku. Nicméně, další zpráva je od Moni a ta píše, moje největší srdcovka je Metallica a to už od 5. třídy a úplně každá jejich skladba. Zahrát bych to také nechala pro moji rodinku a všem, co dneska musí šoférovat, dělám kurýra, tak ať to jde od ruky úplně všem a děkuji, krásný den Moni. Tak samozřejmě, na Metaliku, tak na to je počasí vždycky. A protože je venku takovýhle horko a navíc je ještě pondělí, tak já jsem pro vás vybral do srdcovek, aby to nebylo prostě jenom tak nějaká Metalika. Tak si dáme z roku 1999 verzi, kterou Metalika nahrála se San Franciským symfonickým orchestrem. Tady je živej záznam, ať to máte taky trošku jiný, je to nádherný a dáme si celou 6-minutovou verzi. Přece jenom, jak říká mi začátek týdne, venku horko, není kam spěchat a už vůbec ne za volantem. Tak si to užijte. Na Hit Rádiu, srdcovka číslo 1. Nothing Else Matters, Metallica.

0: Já to prostě musel nechat dohrát do konce. To chápete. Metallica a společně s ní San Francisco Symphony Orchestra.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla srdcovka na pondělí. Co? Nádhera. Jsem pyšnej na Hit Radio a hlavně tedy na váš výběr. Ještě jednou Moňu zdravíme za volant. Tohle se ti opravdu povedlo, tak ať to dneska jede. Jak se říká, kdo maže, ten jede. 12 hodin 43 minut. V tomhle počasí, ale člověk je občas jako rád, že vůbec stojí. Prosím, žádný dvojsmysly v tom teď nehledejte, nemáme středeční ruletu, jo, ta bude až ve středu ve 2 hodiny odpoledne. Nedávejte na sebe opravdu pozor, máme to tady zleva zprava, veškeré informace, že opravdu na to naše srdíčko, na ten náš tlak, tak tohle není vůbec nic příjemného, tady ty vedra, takže nezapomeňte, teď zase na vás budu trošku apelovat, doplňovat pitný režim, ideálně nějaký minerální látky a klidně tam do toho hoďte ještě nějaký vitamíny, ať jste plní energie. Za chviličku z hitu Ed Sheeran, taky Dasha a nebude chybět ani Kato, to znamená, že tady i my budeme velmi plní energie, to jsou takové hudební vitamíny pro vás. No a ve 13 hodin taky nejnovější zprávy. Lucie nám řekne všechno, co potřebujeme vědět, co se kde děje. Tak buďte s námi, buďte zítra rádiem.
3: Klikni! Co frčí tohle léto?
4: Ravensburger kanetní hry! Minimum pravidel, maximum zábavy!
3: Ideální na prázdniny!
4: Doma, venku, na dovče!
3: Beru!
4: Když hry, tak Mironet!
5: Všude dobře, domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushmakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
10: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
11: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
12: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
17: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
18: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
19: Vinetu!
18: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
20: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
21: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
7: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
2: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejhranější hit loňských Vánoc a taky memečko. Možná teď, když občas cítíme ten chládek, tak jestli si to dokážete vybavit, to memečko, o kterým mluvím, tak přesně to je ten pocit. Zavřít oči jenom. Krásný. Posloucháte Hit Radio 12.58. Lucie má zprávy a ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nepojízdné auto vás teď může zdržet na Tachovsku v Plané. Překáží tam přímo na hlavním průtahu. A dál opatrně u Plzně trasa Letkovky-Šice, kde se došetřuje nehoda. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
6: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hi, it's me, Rita Ora.
10: I'm Macklemore.
11: I'm Dua Lipa.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv pře Lucie Daňková. Spadlé stromy, bleskové povodně i utržené střechy řešili o víkendu hasiči kvůli silným bouřkám. Zaznamenali celkem 1300 zásahů při takzvaných technických pomocích. Nejvíce zásahů, více než třetinu, potvrdili hasiči ve středních a jižních Čechách. Lokálně se bouřky mohou objevit i dnes. Pětina školáků ve věku od 11 do 15 let pije energetické nápoje každý den. Organizace Ministr zdraví spolu se zástupci ředitelů škol a rodičů vyzvala k zavedení jejich prodeje až od 16 let. Podle učitelů jsou děti v důsledku nadměrné konzumace roztěkané a neudrží pozornost. Prázdný dům je pro zloděje lákavým cílem. Právě během letních prázdnin lidé často odjíždějí na několik dnů nebo i týdnů a nechávají své domovy bez dozoru. Jaká pravidla by měly dodržovat, připomene policejní preventistka Monika Šindlová.
16: Při odchodu z domu je třeba zavírat všechna okna, nenechávat je ani v pozici ventilačky a samozřejmě uzamykat všechny dveře. Cenné předměty je lepší mít v trezoru. Přehledný prostor před objektem a i dobré osvětlení dokáží odradit zloděje.
15: Chránit je potřeba i garáže nebo kůlny. A teď se ještě podíváme k nám.
1: O uplynulém víkendu oficiálně odstartovala prázdninová štafeta. Jde o tradiční a oblíbenou letní putovní soutěž, která účastníky provede jak plzeňským, tak nově i karlovarským krajem. Letos je připraveno celkem 80 turistických cílů. Co je možné vyhrát a další podrobnosti k soutěži najdete na našem webu.
17: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Na západě Čech dnes bude dál většinou polojasno, přechodně oblačno. Dorazit mají přehánky a ojediněle taky bouřky. Na teploměrech naměříme nejvýš kolem 32 stupňů.
18: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, hodinku po pravém poledni, to znamená hodinku po obědě. Co jste si dali dobrýho? Klasiku, anebo experimentujete? Já jsem koukal, že se teď začalo vyrábět mlíko ze švábů. jenom si to představím, podle mě naprosto nechutná věc, ale zase, jestli je to ze švábů, tak to mlíko asi dost vydrží, ne? Protože toho můžete nechat v lednici otevřený klidně půl roku a nic. Švábů se tak jenom tak nezbavíte. Ty vydrží hodně. No a tak si říkám, co by vás donutilo něco takového ochutnat? Čím bych vás přemluvil? Nechali byste se? A nebo ani za milion? Dejte vědět na 777-937-777. Klidně mi tam hoďte i info, co jste kdy v životě nechutnýho ochutnali. Jsem sám zvědavej. A my si dáme začátek 90. let a legendární Michael Jackson. Tak trošku ještě pokračujeme v našich srdcovkách. Tak mějte pohodový pondělí s Hit Rádiem.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio FM Plus.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestu klíč.

hodiny a souhvězdí, chviličku před čtvrt na dvě, tady u nás na Hitrádiu. Pokud jste teď na obědě, tak přejeme dobrou chuť, jestli už to máte za sebou a jste zase zpátky v práci, no tak moc to jako nepřehánějte. Před chviličkou tak jsem se vás ptal na to, jestli by vás někdo donutil, abyste ochutnali něco, co vám opravdu jako nepřijde úplně dobrý. Teď nemyslím, že by to bylo zkažený, ale takový ty jako cvrčky a já nevím, to mlíko ze švábů, co je teďko nějaký jako jakoby hit, minimálně teda na internetu. Tak na WhatsApp 777-937-777 píšete, hele, mlíko ze švábu bych opravdu nedala ani za milion, zvedá se mi kufr, jenom když vidím škraloup, takže já do toho nejdu, zdraví Eliška. Franta píše, já jsem v Thajsku ochutnal skoro všechno, od červů přes kobylky až po tarantuly. Doteď si tu hořkou chuť vybavuju, nechutnalo mi to, ale žijeme jenom jednou, člověk by to měl vyzkoušet. Zajímavý, díky. A pak tady máme ještě od Lukáše zprávu. Já doporučuji v tomhle horku cvrčky. Je to zdroj bílkovin, v sušenkách to dáte v pohodě a i tak to chutná jako oříšky. Kdo nemá horku chuť k jídlu, tak aby do těla dostalo to, co má, tak cvrčky. Jo, Lukino, díky za tip. Se spíš trošku jako bojím, že bych z toho těla naopak dostal úplně všechno, i to, co nemáme, kdybych šel do cvrčku. Já se přiznám, já jsem v tomhle strašná konzerva a fakt ne. Já radši smažený sýr s hranolkama, i když je venku 1000 stupňů, než abych do sebe naházel cvrčky teda. Ale OK, proti gustu žádný disputát, jak se říká, a tak si dáme tady Shakiru a když jsme tady u toho mizu a tak podobně, tak si dáme její písničku Zoo. Jdeme do Zoo, snad tam bude nějaký stín. Come on,

0: Na chviličku jsem vás vzal na Havaj, IZ Over Rainbow a nádherný hit z roku 1990. Posloucháte Hit Radio a když teda nás tady IZ vzal nakonec na druhou stranu duhy, tak ta duha, to je docela jako hezká inspirace na oblečení, jo? Protože v tomhle hrku, který teď máme u nás v Česku, tak barevné oblečení je do tohohle počasí ideální. Bílá, nejlepší. Světle modrá nebo i žlutá, taky fajn. Ale takový ty tmavší barvy, tak ty jsou jako magnet na sluníčko. Upřímně moc nezávidíme dneska lidem z České televize, protože ti dneska stávkujou komplet v černém. No a peklíčko mají taky uniformy, takže jestli posloucháte Hit Radio právě teď ve službě, je vám horko v těch kalhotech, možná byste taky mohli do stávky, ne? Co? Stávkovat za možnost nosit kraťasy, bych vás podpořil všema deseti. A pokud vám stávku neproplatí, jo, nebo prostě si to nemůžete dovolit jít do stávky, tak pořád, pánové, můžete jít klidně zítra do práce, jak já říkám, na zvoneček. V sukni. Hlavně si to nepředstavujte. Tohle je Ella Henderson a Rudimental a další hit, který vás čeká už za chvíli tady na Hit Radio. S váma Jirka Plnář. Mějte pohodový pondělí.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Opatrně na 5. kilometru při vaděče z Ostrova na Karlovy Vary.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Chotětově na Mladoboleslavsku za 9 300 000 korun, byt 3KK v Havlíčkově Brodě za 2 990 000, byt 3 plus 1 na Pražském Kamíku za 8 590 000, byt 3KK v Klatovech za 5 521 000 a byt 4 plus 1 v Táboře za 5 490 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu por betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na Dek.cz.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
5: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
6: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
5: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
6: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
7: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losiná.
8: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
9: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
10: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
11: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio FM+.
12: pískrá se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zde.

nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: down slowly.
1: Alec Benjamin na Hitrádiu Let Me Down Slowly ve 13 hodin 37 minut. Pokud už začínáte pomalu a jistě plánovat taky víkendové, tedy letní víkendy, v obráceně ne víkendový léto, i když je pravda, že pro nás neustále pracující, tak ty letní prázdniny jsou vlastně jenom jako víkendové léto, tak jestli vyrazíte někam na nějaký hudební festival a náhodou tam budou Buty, tak v letošním roce máte štěstí, že uvidíte na vlastní oči, protože letos slaví 40 let na hudební scéně. Jsou to legendy a tak mají i své místo tady u nás na Hitrádiu.

0: Ve 3:15 na Hit Radio Zara Larsson. Já vím, že závidět se jako nemá, ale teda musím fakt jako v tuhle chvíli se přiznám, že závidím Tomášovi, který posílá zprávu na WhatsApp Hit Radia. Posílám pozdrav ze služebního auta, poslouchám za volantem. Já si naplánoval na tenhle týden co nejvíc služebních cest. Ve firemním mám klimatizaci, ve svým ne, tak jsem si udělal kancelář za volantem. Jo, je to chytrý, rozumím, jestli i vy máte klimatizaci a jste od rána do večera v autě, tak to naprosto chápu. Akorát teda má to jeden malý háček, že když máte puštěnou tu klimušku, tak to auto žere víc. Na druhou stranu, je dobrý, že posloucháte Hit Radio, protože i tento týden, i dneska mezi 15. a 18. si můžete u nás vyhrát plnou nádrž gratis. Stačí, když se stanete členem dopravní hlídky, no a potom klidně v tom autě vlastně jako nastartovaným můžete i spát vyklimatizovaným. No a když teda tady rozdáváme poukaz na naftu nebo na benzín, tak si už za chvíli dáme stylově na Hit Radio Imagine Dragons s hitem, který se píše Natural. Tak tady máte ještě jednu plnou ode mě na cestu.
1: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
1: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
1: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
4: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasy Plzeň.cz.

0: www.levnězcíny.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
3: Jaká porce? Teď prodáváme auta. Porsche Plzeň.
4: Miluju nový místa se skvělou kávou.
5: Jo, Kapka.
4: Co je Kapka?
5: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
6: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
7: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
7: Předplatné na kávu.cz.
8: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek-blatna.cz.

0: Midnight, Pictures of You, poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Posloucháte Hit Radio a my jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dál zůstávejte opatrní na trase z Chebu směrem na Bor. Na obchvatu Plané blokuje provoz porouchané vozidlo. Na místě počítejte se zdržením ve zhruba kilometrové koloně. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4 Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové vydali varování před velmi vysokými teplotami a před bouřkami. Srážky hrozí hlavně v jihozápadní polovině Čech a pak na východě Čech a na jihu Moravy. Vedra i dnes potrápí právě jižní Moravu a varování tady platí do pozdních večerních hodin. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel potvrdil, že na dnešní jednání nedorazí. Až podle výsledku se rozhodne, zda podá kompetenční žalobu. Kabinet probere mimo jiné také výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. Jednání zatím trvá hodinu. Britský premiér Keir Starmer odstupuje z funkce lídra vládní labouristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Oznámil to dnes před premiérským úřadem v londýnské Downing Street. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Plzeň zahájila výstavbu nového čtyřpodlažního domu se 14 městskými byty. Stát bude v Křimicích na západním okraji města. Do října příštího roku tam vznikne 11 bytů 1KK a 3 byty 2KK. V obvodu je o městské byty velký zájem, hlavně mezi staršími lidmi, kteří odsud pocházejí.
10: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Předpověď na pondělní odpoledne pro západ Čech dál slibuje většinou polojasno nebo skoro jasno. Přechodně bude oblačno s teplotami mezi 28 a 32 stupni.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a teď jedna taková soukromá otázka. Kolik máte peněz na účtě? Volných. Takhle jako k použití. Lucie se začíná smát. To vlastně víc nepotřebuju vědět.
11: No.
0: Ne, čeká nás pořád pravda nebo bullshit. A mám tady docela zajímavý výzkum. Kolik prý by nám jako stačilo, aby jsme se cítili v pohodě? Kdyby jsme takhle jako měli odloženo stranou.
11: Jako stranou myslíš? Hmm. Ne jako na použití běžné?
0: Jo,
11: jako,
0: ale aby prostě jsme se cítili jako v klidu. No, prostě to je takhle.
11: No tak možná trošku víc, než máme teď, ne?
0: možná o trošku ještě víc, než máme teď. Kolik to je, přesně řeknu za chvíli a chci na to znát i váš názor. Buďte s námi.
2: Hit Radio FM+.

0: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio a protože byly 2 hodiny odpoledne, tak tady máme čas na další zajímavý průzkum. A já jsem našel celkem zajímavou informaci, že prý nám jako v Česku 71% lidí by stačilo, kdyby jsme měli na účtě jedničku, takže 1 000 000 korun. A tím pádem bychom byli úplně jako v pohodě, že by nás netrápilo, já nevím, že jsou teďko občas jako dražší potraviny, že sem tam je dražší benzín, a takže bychom prostě reálně vyloženě byli v klidu. Jo. 1 000 000 korun, 1 a 6 0. Mají v tomhle vědci pravdu? Stačilo by vám to ke štěstí, k tomu, abyste se cítili fakt jako v klidu, abyste měli ten pocit, že nemusíte nic řešit, nevím, pomůcky pro děti, nový oblečení pro ně. 777-937-777. 1 000 000 korun, to je taková jako zajímavá hranice. Tak by mě zajímalo, jak vy jste na tom, jak byste to cítili? Je to dost vůbec na dnešní dobu? A nebo je to prostě málo? A nebo je to úplně vysněná částka? 777-937-777, to je telefonní číslo sem na WhatsApp Hit Rádia. Dejte vědět.

0: Lenny, hello! Na Hitrádiu za chvíli Lady Gaga i Linkin Park.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Mít milion na účtě, tak jsme bohatý a v klidu. To si v Česku myslí 71% lidí. Není to měsíční nebo roční výplata, je to něco, co nás prý udrží v naprostém klidu. Co vy na to? 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia a Tomáš píše: čau, já mám na spořáku 4 kila a jsem spokojený. Mám dobrý pocit, že když nám doma odejde lednička nebo se něco rozbije, tak mám kam sáhnout. Beru z toho i peníze na dovolenou a pak je z výplaty zase postupně celý rok vracím. Dal jsem si limit, pod který se na spořáku nechci dostat, a takhle to držím už několik let a funguje to. Mít tam milion, jsem vysmátej, ale zase bych asi i víc utrácel. To je pravda. Ahoj, tady Lucka. Na to, abych nic nedlužila, by těch milionů muselo přijít víc, ale otázka, kdybych byla relativně v klidu, tak by mi stačilo mít bokem klidně i 100 000 korun. No jasně, tak hypotéky, myslím, že to těch milionů, to by lítalo jak blázen, že jo, na bydlení vlastní v dnešní době strašný masakr, ale to je zase jako jiný téma. Píše Iveta: ahoj. Mně by milion připadal jako neuvěřitelná částka. Myslela bych si, že jsem super bohatá. Jen nevím, jestli by mi tam vydržel. Kabelčičky, kafíčka a podobně. No, jasně. Takhle. Vyhrát jedničku třeba ve sportce, no tak to je pryč okamžitě, že jo? To je jako, to dneska nejsou žádný peníze, když to tak člověk vezme. Ale tohle je jiný téma. Mít takhle jako bokem milion na účtě, pro strýčka příhodu, jak se říká, tak se člověk cítí naprosto v klidu. Dodávají vám ty peníze takhle pocit nějaký jako sebejistoty? No jsem zvědavej, co na to? Máme ještě chviličku na to, abyste mohli napsat na 777 937 777, tak pojďte na to.

0: Lady Gaga, abrakadabra, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, jak je to? Mají
1: vědci
0: pravdu, anebo nemají, když tvrdí, že 71% nás tady v Česku by bralo mít 1 milion na účtě, aby jsme se cítili úplně v klidu. Tak poslední dvě zprávy možná mluví za všechno. Musím se s potěšením přiznat, že já ten milion na účtě mám, ale už mám taky svůj věk, takže se mě tam drží a nerozkutálí se. Kdyby to bylo před 20 lety, tak by tam už asi nebyl. Jasně, to naprosto chápu. No a druhá zpráva od Táni, ta píše: zdravím, mít na účtě milion, tak mám jistotu a nestrádám. Peníze nejsou všechno, hlavně zdravé ruce a rozum. To je pravda. No, každopádně, podle všech zpráv to opravdu vypadá, že tady u nás v Česku mají
1: vědci
0: pravdu a opravdu by nám stačil 1 milion mít na účtě, aby jsme se cítili víc v klidu. A dokonce ten milion je možná až moc. Možná, že bychom se klidně spokojili, kdyby jsme tam měli jenom 500 000. Díky za to, že jste dneska posílali zprávy. Další pravda nebo bullshit opět zítra po 14. hodině tady na Hit Radio.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
6: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
5: Co to je za zvuk, Milane?
6: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
7: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Xindle X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival,
9: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
13: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
14: Postele Losiná.
15: Pozor, velká slevová akce vtedy.
16: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, Nickelback, Garabi Sambády, 14 hodin 41 minut. Jirka Balnář vám přeje pohodový zbytek dnešního dne v práci. Na zítra tak si udělejte u vás v práci pořádný místo v mrazáku. Zkuste si tam nakoupit nějaký nanuky. My vám to budeme závidět, protože já jsem tady teď běhal všude kolem dokola a zjistil jsem, že u nás v rádiu nikdy na patře není ani jeden jediný mrazák. Máme tady dvě ledničky, ale prostě úplně bez mrazáku. A bojím se, že i ty ledničky na zítra budou obsazený, protože jsem viděl některý kolegy, jak už z toho vyndávají věci, že si do toho možná vlezou sami. Takže to jsou asi vyhlídky, které máme teď před sebou úplně všichni. Teploty tady budou pořád extrémně vysoké, dokonce se mají dostat až na neuvěřitelných 38 stupňů Celsia v závěru týdne. Já jsem si včera musel udělat print screen, dal jsem ho k sobě na Instagram do storíčka a můžete se kouknout, Jirka Plnář. Je to neuvěřitelný. 38 jsem prostě takhle jako instrumentálně ještě neviděl. A to všichni víme, že je to ve stínu. No, tak snad to všichni přežijeme ve zdraví. Budu se na vás těšit zítra mezi 12. a 15. ve 12 hodin opět srdcovky. No a dneska v 15 hodin naše odpolední show. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Hezký a spálený. Tak co záda po víkendu? Svědí, co? Kolik jogurtů padlo?
3: No, odpoledne si to namažeme pantenolem a budeme k tomu hrát hudbu, která vám dá zapomenout na to, jak strašně vás pálí nebo svědí záda.
2: Jo, já teda nevím, podle mě to s náma bude šít a bude to svědět ještě víc. V 15 hodin je tu divoký západ, budeme rádi, když i dneska budete s náma.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
5: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com
6: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
7: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
8: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
13: Taky nechcete končit léto větou?
14: To zase nějak uteklo, viď?
13: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
15: Mami, ten Superland byl boží.
16: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
17: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
18: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
19: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
2: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
5: Romantika.
2: Sportáky.
5: Zábava pro děti a mnohem víc.
2: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
3: Firma na zážitky.
8: CZ.
4: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek-blatná.cz.
20: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
21: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
22: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5 tisíc korun.
21: A dárek je váš, tak ušetřete
23: s... Tisku levně CZ.
24: Náplně hned.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Ale zase tě naučil řídit. Co David, má něco takového, nějakého strašáka?
2: Cyklisti asi. Já jsem měl vždycky strašný strach, když jsem předjížděl cyklisty.
1: Aha. Kolik jich padlo, co během?
2: A ještě k tomu měl ten můj profesor takovou hlášku. Vždycky řekl, vždycky, když jsme projížděli kolem cyklisty, tak řekl: a zvláštní odrůda, kolař.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Kolony a zdržení teď hlásí hlavní tah Plzeň Karlovy Vary. Silničáře potkáte v Uněšově, kde jsou zúžené jízdní pruhy a popojíždí se tam v obou směrech. No a pokud máte info o jiném zdržení, uzavírce nebo nehodě, tak pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz. Jenom Hit
2: Radio. V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
1: Letní slevy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
1: Když zábava,
3: tak Mironet!
1: Klikni dvakrát!
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
10: Bude 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Policie stále hledá svědky včerejší události, která se stala v Rokycanech. Nejspíš vlivem nepříznivého počasí tam havarovalo několik parašutistů. 4 lidé se vážně zranili. Policie uvítá svědectví a případné video z místa události. Do další fáze dneškem vstoupila rekonstrukce americké třídy v Plzni. Nově se nedá projet úsek mezi ulicemi Gétova a Všipce. Částečně je pak zavřená také část Všipce Klatovská. Hotovo bude v polovině srpna. Plzeňský kraj má první zlato na olympiádě dětí a mládeže, která se letos koná v Praze. Cenný kov vybojoval koulař David Bosák.
11: Pocity jsou bombový, fakt jsou super a těším se na domů, ať to oslavíme s kamarádama. Nový osobní rekord jsem si dnes utvořil 16,87 cm. To je o 5 cm lepší než dosavadní výkon.
10: Dodám, že Veronika Blašková pak pro kraj získala stříbro ve skoku do výšky.
8: Fotbalový servis.
10: Český fotbalový nároďák čeká přesun za dalším zápasem na světovém šampionátu. Svěřenci kouče Koupka se zítra přemístí ze základny u Dallasu do Mexika, kde nastoupí proti domácímu výběru. Zápas bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Jak řekli sami hráči, utkání je pro českou repre zásadní, proto rozhodně nepodceňují přípravu. Aby se totiž naši se šampionátem neloučili, nutně potřebují vyhrát, což nebude nic lehkého. Mexiko bude mít výhodu domácího prostředí. My tak alespoň na dálku budeme českému výběru držet palce.
7: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
10: Zítra u nás na západě Čech bude hlavně polojasno nebo skoro jasno, odpoledne pak oblačno. Místy se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty u nás na západě Čech vystoupají mezi 27 a 31 stupňů Celsia. Teď už startuje pondělní divoký západ.
8: Hit Radio FM+.
12: Parádní odpoledne, hezký pondělí. Otaše až po Prahu, dokonce i v Bratronicích hladíte divoký západ, který dneska uvádí.
13: Plnou nádrž zdarma, oživíme jedno hodně mrtvé řemeslo a konečně naučíme Čechy, jak se vaří pivo.
12: No a při pondělku na odpoledne v práci máme taky ty nejlepší hity, které vás nakopnou, abyste to tak nějak už doklepli. Činasky a právě teď Pink.

0: Trocha ty romantiky při pondělku není třeba jako někam chvátat, ne? Činasky, drobná paralela, tady je Hit Radio FM+, nádherný odpoledne přejeme.
1: A my nyní, jak jsme taky slibovali asi tak před půl hodinkou, budeme léčit popáleniny od sluníčka. Spálili jste, jste jako rajčata, je z vás rák, jak jste na tom?
0: Já si myslím, že o víkendu se spousta lidí vybarvila. Nejenom co se charakteru týče.
1: Hele, když to náhodou přiženeš na sluníčku, tak stará babská rada číslo jedna říká na spáleniny od sluníčka namaš bílý jogurt. Jakube, ty jsi takovej ten typ toho rajčete. Pomáhá to? Fototyp jménem rajče.
0: Ano, já jsem světlej typ, takže okamžitě jako jsem červený a furt jsem červenej, hele, a já jsem ten jogurt vlastně jako nikdy neskusil.
1: Tak to bys
0: měl? Já mám prostě klasický v lednici Panthenol a navíc všechny buňky už mám podle mě mrtvý, takže já když se spálím, tak už to necítím, takže jako nepoužil jsem to nikdy a zajímalo by mě, jestli to fakt funguje.
1: Prej mám všechny buňky mrtvý, mozkový smysl.
0: No tak ty jsou taky na hlavě, ne? Tam se taky spálíš.
1: Především, každopádně jogurt by opravdu měl pomáhat, protože obsahuje velké množství kyseliny mléčné, ta pomáhá regenerovat, tak sklidnit to dané místo. A navíc jogurt se používá jako brzda k rakii. Víte, o čem mluvím teďka? Na Balkáně se pije jako hodně rakie.
0: Ano.
1: A tam normálně prostě kopneš jednu rakii a zajídáš to, můžeš to zajídat bílým jogurtem.
0: A funguje to jako na veškerý alkohol?
1: Ne, jenom k té rakii se to pasuje.
0: K té rakii, já si říkám, jako kombinace piva a bílýho jogurtu, to by asi v hospodě uklizečka neměla radost.
1: Ne, to ne, jako, ale na Balkáně s, těma, jako, s tím sluníčkem má jako velké zkušenosti, že jo, smazáním taky. Namazáním se.
0: Přesně. Klidně dejte vědět, jestli máte i vy nějaký typ, jak jako na spáleniny tohohle typu od sluníčka. 720, 870, 237. No a než se někdo ozve, posíláme další hity. Tady je Roze a Bruno Mars.

0: Hit Radio FM Plus je ten nejlepší kámoš za volant. Ladíte divoký západ, za chvilku Hozier a teď se jdeme kouknout právě na ty silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se stala v Sokolově. Dva osobáky se srazily v ulici Karla Havlíčka Borovského, tak si tam dávejte pozor. No a zdržení u Plzně nám hlásí Renča.
3: Ahoj, tady Renata, podávám hlášení z Losiné. Kolony díky frezující silnici v Losiné sahají až z Losiné k Přivaděči a opačným směrem nad Losinou. Stojí to tady a skoro se to nehýbe. Tak šťastnou cestu. Ahoj.
2: Moc děkujeme za info a vaše další aktuální zprávy z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu 720 870 237.
4: Taky dneska někomu nadělíme plnou nádrž, no a na dopravu, na tu se podíváme zase v celou.
5: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
6: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
7: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Syndle X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
9: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
17: Kdy? Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen@kdynie.cz.
18: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží.
19: Vinetu!
18: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
20: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
21: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
22: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace Per Dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
11: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
10: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
11: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
10: Více na předplatnenakavu.cz.
19: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Zdravíme západní Čechy od Aši až po Prahu, je s váma divoký západ, krásný den.
1: Víte, z čeho se vaří pivo?
0: Tak to je snad jasný, ne?
1: A možná ne tak, jak si myslíš. Aktuální průzkum, který si nechává udělat tady plzeňský jako pivovar.
0: Ano,
1: prazdraví. Tak tvrdí, že 2/3 lidí, kteří jako konzumují pivo, tak vůbec netuší, z čeho a jak se vaří.
0: Mhm, ok, no to jak, tomu rozumím, on ten proces je celkem složitý, ale z čeho jsou hlavní tři hlavní suroviny, ne, vstupní. Máš voda, chmel a slad.
1: Dobře ty.
0: Slad je z ječmene.
1: Aha, ještě něco bys k tomu přidal? Jak se teda vaří, jak dlouho se vaří?
0: To ne, to, do toho nechci úplně zabrušovat, ale vím, že mě překvapilo, že jsem si myslel, že toho chmele je v pivě vlastně docela dost a oni to jsou nějaký jako jednotky procent a že drtivou chuť tomu dává ten ječmen, ten slad.
1: Ty odborník, se nezdá. Dobře ty. Takhle já si jako říkám, k čemu běžnému člověku to je, jako vědět, jak se to vaří. Stačí, když víš, kolik má to pivo stát a jak vypadá podmírák. Já osobně víc k životu nepotřebuju. Savage Garden, hezký odpoledne.

0: Ellie Goulding a Diplo. Ladíte divoký západ Hitrády FM Plus, který po víkendu a potom vedru jasně mluví o pivu. Dvě třetiny z nás totiž neví, jak se vyrábí a jak se vaří.
1: Ano, a my vás teďka zavedeme na místo, kde se vyrábí sudy. Je to bednárna plzeňského Prazdroje, která se naprosto unikátně bude otevírat v měsíci červenci.
0: Moment, jako bednárna, jako tam, jak to dávají do beden ty flašky?
1: Nebo... Ne, prosím tě, bednárna je vlastně truhlárna, která je součástí celého areálu plzeňského Prazdroje. Normálně je nepřístupná, běžný člověk se tam úplně nedostane, jo? A bednáři teďka řekli, tohleto naše řemeslo je unikátní. Nikde jinde v Evropě to, co děláme my, to se nikde nedělá.
0: A tady... No ale co dělají?
1: No oni stavějí ty obrovský sudy.
0: Jo, ty dřevěný.
1: Ano, obrovský jo. Sudy, do kterých se vejde třeba, já nevím...
0: Hodně.
1: Několik hektolitrů.
0: To bys nevypil.
1: ale pokusit se můžu. A je to naprosto unikátní. Opravdu nikde jinde v Evropě se to nedělá. A ty sudy tady od nás z Plzně putujou pak do celého světa. A během července budou mít lidé a taky návštěvníci možnost kouknout jim tak trošičku těm truhlářům pod láto. Obrazně, ne? Nestrkat tam prsty, jasně, samozřejmě. Jasně. A uvidíte třeba tvorbu anebo taky smolení sudu. Neuvěřitelná věc.
0: Já jsem teda jako zaslech, že tohleto není úplně populární řemeslo. Že těch lidí jako není moc, ne, bednářů.
1: Ono by jich klidně mohlo být víc, ale je pouze 8 míst těch bednářů.
0: Jo.
1: Je tam na to strašná tlačenka, ale pouze 8
0: míst. Je jich hodně. Ne, tak stejně mě to udivuje, víš, protože jako jít pracovat do pivovaru, ale na místo, kde jsou ty sudy prázdný. Víš, jako máš spoustu dalších míst, podle mě, kde bys chtěl v tom pivovaře dělat, ale tohle... Jsou prázdný, prostě, co tam?
1: Hele, vydaš tam na prohlídku, začíná to od července a podrobnosti na webu Prazdroje.
2: Dopravní hlídka Hitrádia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio FM+, tvůj parťák na silnicích západních Čech.
3: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Service v Plzni na Karlovarské 32.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Váš Pavel Pubec.
7: www.pubec.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
10: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
9: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
10: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
9: Když repráky, tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
11: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
12: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjistě podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
13: Jaké pantof

0: predajnách e-obuvi.
1: Ahoj, to je Jana Kiršner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové záhradky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlive.cz. Moc sa na vás teším.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
4: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
3: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
5: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
6: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
5: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
7: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: To ale snad není ale problém jenom Karlovarska, zubaři chybí obecně, ne?
1: To je pravda.
0: Ale u toho Karlovarska je to takový zvláštní, že jo, to je známý, že tam je všude porcelán, všude se mi porcelán, člověče, ale nikdo, kdo by ti ho narval do huby.
1: Budeš muset ještě trošku študovat.
0: Zprávy za chvilku.
1: Ne, ten porcelán v těch varech. Detaily od Báry.

0: Offenbach, nebo ale jak my mu tady říkáme familiárně v rádiu, takzvaný Ofík, posloucháte Hit Radio FM+.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči, pozor na Karlovarsku. Píše Marek, že v Bečově nad Teplou nejdou semafory u železničního přejezdu, tak si tam dávejte pozor. Nehoda se řeší v Sokolově, kde se dva osobáky srazili v ulici Karla Havlíčka Borovského. A bourá se taky v Plzni, jak nám potvrdil Petr.
2: Ahojky, prosím vás, teďka kruháč v Čáskovce, tramvaj s osobákem, už tam měl dispečing na houkačky, kruháč je neprůjezdný, je to zablokovaný tou tramvají, takže se musí sjet z Čáskovky do Koterovský. Není to průjezdný, asi tam chvilku ještě stát budou.
1: A místem projížděla taky Markéta.
3: Ahoj řidiči, tam u galerie Slovák směrem do centra, ženská vzala tramvaj a trošku se to tam stušuje, tak si dávejte bacha.
1: Za všechny vaše hlasovky děkujeme a další čekáme u nás na WhatsAppu. Volat a psát můžete na číslo 720 870 237.
4: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
5: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
6: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: 16 hodin, jsou to krátké zprávy pro západ Čech a s nimi Bára Purkartová. Část našeho území už zasahly bouřky. Objevily se na Šumavě a taky na Plzeňsku, kde je místy doprovázelo i krupobytí. Varování před bouřkami u nás platí až do 11 večer. Nedostatek zubařů trápí i Karlovarský kraj. Rozdělí proto 2 miliony korun na rozšíření zubních ordinací v Ostrově a Karlových Varech. Jaké podmínky musí splnit, říká mluvčí kraje Jitka Čmoková.
15: Každá z ordinací je povinna navýšit počet pacientů minimálně o 800 osob do 2 let od poskytnutí dotace. Přijetím dotace se lékaři zavazují nejen k navýšení počtu pacientů o minimálně 800 osob do 2 let od poskytnutí dotace, ale také k setrvání a vykonávání své praxe na území Karlovarského kraje.
1: Stále je totiž mnoho obyvatel kraje, kteří svého zubaře nemají. Známelo z prvního kola naší nejvyšší fotbalové soutěže. Hrát se bude 25. a 26. července. Plzeň bude hned na úvod hrát doma. V prvním kole přivítá Liberec.
16: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Na západě Čech by zítra mělo být zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno. Během odpoledne pak oblačno s občasnými přehánkami. Teploty se dostanou mezi 27 a 31 stupňů. Teď už pokračuje pondělní divoký západ.
13: Hit Radio FM+.
0: 2 minuty po 16. hodině. Krásný pondělí přejeme.
17: Za chviličku vystěhujeme Brno, teď My Chemical Romance. Hezký odpoledne. Hit.

0: Cyril a taky Hitra Radio FM plus Divoký západ s váma na cestě z práce domů. Kdybyste se dneska podívali do Brna, tak tam nikoho neuvidíte. Proč? Protože všechny evakuovali.
1: Jako kam do Prahy?
0: To zní divně.
1: Evakuovali Brňáky do Prahy.
0: To by asi nepřežili. Ne, našli tam jakousi leteckou pumu, kvůli který museli centrum Brna evakuovat.
1: Tak hele, u nás na západě Čech jsme tohleto zažili taky. Bylo to v květnu roku 2019, kdy Plzeň zažila největší evakuaci za 20 let. A to kvůli tomu, že na atletickém stadionu při jeho rekonstrukci tak objevili obrovskou pumu z druhé světové války.
0: To je vtipný, že dneska se tam háže granátem, veď?
1: To už se právě nedělá. To se nedělá. Ne.
0: Mají strach.
1: Dokonce ani vrch koulí si myslím, že by tam úplně nechtěli.
0: Jako kdyby náhodou tam ještě něco bylo, aby ta zem moc jako nerezonovala.
1: Jo, a běhají jenom po špičkách.
0: A kdyby náhodou v Brně jste něco našli, klidně si zavolejte o zkušenosti, my vám rádi poradíme.

0: Bez skútrů by to nebylo ono. Takhle před dopravou ideální. Za chvilku třeba Linkin Park, teď se jdeme kouknout na ty silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dál zůstávejte opatrní v Plzni na Slovanech, kde se pořád řeší nehoda osobního auta s tramvají. Informaci nám potvrdil Petr.
3: Ahojky, prosím vás, teďka kruháč v Čáskovce, tramvaj s osobákem, už tam měl dispečing na houkačky, kruháč je neprůjezdný, je to zablokovaný tou tramvají, takže se musí sjet z Čáskovky do Kotedovský. Není to průjezdný a asi tam chvilku ještě stát budou.
2: Děkujeme za informaci a ještě přidáváme varování od Honzy, který jede z Karlových Varů do Plzně. Zdržel se v Uněšově, kde nově pracují silničáři. Pokud taky víte o zdržení u nás na západě Čech, pište k nám na WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
4: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRCar servis v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz Profi voda, s tou se nemusíte
6: bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
8: To jsou hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
10: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
11: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
10: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
11: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy. Porsche
12: Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
13: Jaká porce? Teď prodáváme auta. Porsche
14: Plzeň. Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská, první na výjezdu z Klatov. Intercora, dokonalost v každém projektu.
1: Hitradio.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ladíte divoký západ Hit Rádia FM+. Jo, to je ta nejposlouchanější odpolední show na západě Čech, která každý den rozdává 2000 korun. Natankujeme vám plnou nádrž zdarma a chceme od vás jedinou věc. Pomožte nám, prosím vás, drobec s tím dopravním zpravodajstvím. Jo, byl byste tak hodný.
1: Jediné, co po vás v podstatě chceme, to zásadní, abyste nám nahlásili jakýkoliv komplikace, který prostě potkáte na cestách. A my voláme Renče.
0: Máme Renatu na drátě už? A teď to vyzvání.
1: Renčo?
2: Renčo.
0: Aj, aj, aj, aj.
3: Teď jste mi vypadli.
1: Renčo, no.
3: Ahoj.
1: Ahoj, tady Kuba no. David, divoký západ, jak se máš?
3: Mám se dobře a vy mi voláte, že jsem vyhrála pohonný hmot.
1: Já jsem tě jistotu. Teď vůbec jako neslyšel, co jsi říkala? Halo, halo.
3: No, slyšíme se, už to bude lepší asi. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Renčo, prosím tě, kde jsi?
3: Práci.
1: A vy v práci nemáte signál?
3: Asi špatný.
0: Hele, ale máš ho tak akorát, abychom ti řekli, že od nás vyhráváš 2000 korun plnou nádrž od Itradia FM+.
3: To je pecka, tak to moc děkuju.
1: No,
3: tak to je paráda.
1: Aspoň můžeš vyrazit někam, kde ten signál je.
3: Já si myslím, práci. Že spíš to předám synovi, ten pořád potřebuje tankovat, takže v něm toho moc nezbyde.
1: Ježíš, to je hezký.
0: To je společný jmenovatel všech synů.
3: Ano, přesně.
1: Renčo,
3: tak moc děkuju.
1: Moc děkujeme, taky pošli nám všechno, co je potřeba k tomu, aby jsme si tě zapsali, no a gratulujeme.
3: A kam to mám poslat?
1: Na WhatsApp nám to pošli.
3: Bezvadný, moc děkuju.
1: Měj se krásně,
3: ahoj, taky, ahoj.
0: A další 2000, zase zítra, laďte divoký západ a celý Hit Radio FM+.

0: Hezký pondělní odpoledne, divoký západ a za chvilku třeba Daniel Powered a nebo Leony. Kam
1: vyrazit? Jestli chcete mít pokoj v duši, tak vyražte tenhleten pátek o 19 hodin do Lehára v Plzni. Bude se tam totiž hrát a taky zpívat. Přijede jedna z nejvýznamnějších a možná i nejhezčích slovenských zpěvaček, a to Jana Kirchner. Vstupenky tak ty koupíte na ticketlive.cz.
0: Já vás vezmu na krásnou akci do Horšovského Týna. Tam totiž v sobotu 27. června přijede nový cirkus. To znamená tvůrci a interpreti, který můžete znát třeba z cirkla Putika. Tak ty tam budou vystupovat od 20 hodin a na vás je, abyste dorazili taky. Welcome drink je v ceně. Po představení na vás čeká ještě projekce filmu a veškeré podrobnosti stejně jako vstupenky seženete na www.kinohoršovskytýn.cz.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
5: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
4: Ale vyberu si sama.
5: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned. Na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
4: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
5: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
2: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
4: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losiná.
6: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
10: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: is falling down.
1: Leony a Don't Worry, hezký odpoledne. 17. hodina se blíží, aktuální zprávy s Bárou a v nich taky stav baroku. A víte, co vyhrálo?
2: Co?
1: Psychiatrická léčebna v Ostrově.
2: Ne, ne.
1: To je krásný.
2: Je, hele, tak stejně se tam všichni jednou potkáme, tak aspoň to tam budeme mít pěkný. Víc ve zprávách za chvilku.
1: Je třeba se postarat o to, aby jsme se na stará kolena měli dobře, ne?

0: Za chvilku zprávy, teď silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní komplikace stále trvá na Karlovarsku. V Bečově nad Teplou pořád nejdou semafory u železničního přejezdu. Auta tam dost přibrzďují, tak se tam raději s předstihem připravte na zdržení. No a vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hitrádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM+.
1: Máme 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Známe vítěze soutěže Stavba roku Karlovarského kraje. Hlavní cenu získala přístavba nového pavilonu nemocnice Ostrov, která podle poroty skvěle zapadla do vzhledu okolního areálu. Pavilon vznikl v rekordně krátké době, během pouhých 6 měsíců, a sloužit bude jako nové psychiatrické oddělení. Prázdný dům je pro zloděje lákavým cílem. Právě během letních dovolených lidé často odjíždějí na několik dní nebo týdnů a nechávají své domovy bez dozoru. Jaká pravidla by měli dodržovat? Říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
8: Při odchodu z domu je třeba zavírat všechna okna, nenechávat je ani v pozici ventilačky a samozřejmě uzamykat všechny dveře. Cenné předměty je lepší než v trezoru. Přehledný prostor před objektem a i dobré osvětlení dokáží odradit zloděje.
1: Chránit je potřeba taky garáže a nebo kůlny. Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře. Delegaci povede premiér Andrej Babiš. Několika měsíční spor s prezidentem Pavlem Babiš slíbil vyřešit po čtvrtečním setkání ministrů obrany aliance. Pavel se chce vrcholného fóra zúčastnit i přes nesouhlas vládních motoristů.
9: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Na úterý nám předpověď pro celý západ Čech slibuje zpočátku polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne pak oblačno s přeháňkami a ojediněle k nám mají dorazit taky bouřky. Na teploměrech zítra naměříme mezi 27 a 31 stupni Celsia.
6: Hit Radio FM+.
10: Parádní pondělní odpoledne, chviličku po 17. hodině se vlastně loučí divoký západ.
0: Ano, my tady předáváme žezlo a taky mikrofon malým dětskám, který k nám chodili na moderátorský kroužek. A následující hodinku budou moderovat na vlastní triko.
10: Tak jestli to tady bude jako v tom legendárním filmu Pirátské vysílání. Piráti na vlnách.
0: Ano, ano. No.

0: Imagine Dragons dohrávají na Hit Radio FM Plus. 8 minut po 17. hodině s vámi netradičně, sice divoká partička, ale klasický divoký západ to není. Jak už bylo řečeno, s vámi aktuálně Katka Skutková a moje děti, ale ne moje děti, které by měly stejnou krev, ale děti, které vedu v kroužku Staň se moderátorem od střediska volného času Radovánek. Aktuálně jsme tady ve třech, za chviličku se k nám ještě připojí Anet. Teďka je tady ale Martin a Alex. Čau chlapi, konečně vás slyší někdo jiný.
1: Ahoj, ahoj.
0: My se tady scházíme jednou za 14 dní s tím, že trénujeme prostě moderátorský řemeslo. Tak Martine, pověz, jak dlouho ty už chodíš do tohohle kroužku od Radovánka?
1: Tak, já chodím do Radovánka už docela dlouho, ale na tento kroužek už to bude konkrétně třetí rok, co jsem tady, plus ještě minulý rok to nebylo z důvodu rekonstrukce rádia, který se právě teď nacházím, takže dohromady, když to všechno sečtu, tak jsem na tomto kroužku po třetí.
0: A Alexi, ty jsi oproti Martinovi nováček, jestli vím správně.
2: Ano, jsem tady první rok.
0: Ale i tak mi připadá, že ses docela dobře chytil. Když jsi přišel na začátku, tak připadalo ti, že má třeba Martin podstatně víc zkušenost a že jako mu nikdy nemůžeš se vyrovnat, anebo to nakonec bylo v pohodě?
2: Bylo to v pohodě.
0: A co jsi z toho takhle třeba odnesl za tenhle poslední školní rok, kdy jsi dorazil taky do tohohle kroužku, no, jsi se přidal?
2: Už jsem jakoby se rozmluvil, už umím mluvit líp.
0: Jo, to je pravda, protože Alex vždycky, když se zapnul mikrofon, když jsme něco třeba nahrávali, nebo jsme jen tak zkoušeli moderovat na nečisto, tak většinou na začátku uposloucháte Hit Radio FM, to se zasek, viď? A teď už je to super. Co ty, Martine, co jsi si odnesl?
1: Já jsem si samozřejmě odnesl nový poznatky, jak líp mluvit a jak líp vlastně umět improvizovat, protože to je u mě doteď byl vlastně velký problém a veškeré ty znalosti jsem vlastně dokázal uplatnit teď na veřejný rozlučce se školou, kde jsem celou akci moderoval a dopadlo to naprosto krásně, protože tam jsem měl připravený akorát úvod a zbytek jsem vlastně čerpal z těch informací, které jsem se tady naučil a celý to bylo vlastně potom na konci už improvizovaný a dopadlo to přesně tak, jak jsem očekával a dopadlo to úplně přesně podle mých plánů.
0: Je, tak to je skvělý, to mám hroznou radost, úplně mě to jako hřeje trošku. My totiž trénujeme nejenom řemeslo tady ve studiu, ale často si děláme i takový jako pódia, někde si vytváříme plochu, kde je jako ala stage a zkoušíme třeba uvádět nějaký veřejný akce nebo tak, tak to jsem ráda, že, že ti to takhle pomohlo. Já jsem říkala, že se za chviličku přidá Anet, tak jsem zvědavá, co nám poví. Co myslíte, kluci, takhle můžeme jí zdrbnout, dokud tady není?
1: Tak Anet je tady teda také poprvé, co vlastně já jsem ji tady ještě za ty tři roky neviděl. A myslím si, že je velice komunikativní a že nám toho spoustu řekne.
0: Anet je skvělá, já se na ní strašně těším. Říkala se, musíte přijít včas jako praví moderátoři, my nechodíme pozdě. No tak, občas se to prostě takhle sejde. Teďka hraje Krištof v půlnoční hřích a za chvilku jsi Anet.

0: byla Adéla na Hit Rádiu FM Plus a my tady máme děti střediska volného času Radovánek a kroužku Staň se moderátorem, protože už spoustu let ke mně chodí do tohle kroužku a Martin teďka tím pádem uvede do dopravu. Je to tvoje.
1: Děkuju a ještě předtím, než se ponoříme do Anet takzvaně, než si takzvaně vyspovídáme, tak se vrhneme na dopravu, která přichází právě teď.
2: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dál zůstávejte opatrní v Plzni na Slovanech, kde se pořád řeší nehoda osobního auta s tramvají. Informaci nám potvrdil Petr.
4: Ahojky, prosím vás, teďka kruháč v Čáskovce, tramvaj s osobákem, tam měl dispečink na houkačky, kruháč je neprůjezdný, je to zablokovaný tou tramvají, takže se musí sjet z Čáskovky do Koterovky. Není to průjezdní, asi tam chvilku ještě stát budou.
3: Děkujeme za informaci a ještě přidáváme varování od Honzy, který jede z Karlových Varů do Plzně. Zdržel se v Uněšově, kde nově pracují silničáři. Pokud taky víte o zdržení u nás na západě Čech, pište k nám na WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
5: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.
6: Musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
7: Ahoj Richarde, vítej zase u nás.
8: Ahoj.
7: Richarde, ty jsi ze Slevomatu.
8: Je to tak.
7: Jo, nemáš náhodou vyloženě něco podpultového, co by si nám tady tak říkajíc podsunul jako takovou nějakou, hele, exkluzivní informaci?
8: No, já nevím, co všechno můžu prozradit. To cestování můžu dneska. Kejve na mě tady naše supervizorka, že můžu. Takže když si teď otevřete Slevomat, tak tam najdete takovou jako specialitku, která je vytvořena přímo pro začátek prázdnin.
7: Takže cestování.
8: Přesně. A právě tím, že je to největší sezona, tak je to jedna z největších kampaní, kterou děláme. Pojď si to říct, Nadí, ty jsi to připravovala, tak nám to prozradíš.
9: Uf, no tak dobré, no. Tak já vás všetkých zdravím.
7: Ahoj, Nadí.
9: A Ríša správně hovoril, keďže leto je tu a s ním mají chuť cestovat, my jsme to na Slevomate teda podporili obrovskými sezónnymi zľavami na ty nejoblíbenější ponuky na cestování. Či už chcete zostať v Česku, v zahraničí, milujete hory, jazera, more, no prostě přijde si na chuť úplně každý.
7: Takže se vlastně teď nejvíc z celého roku vyplatí nakupovat dovolenou.
9: Akoby, když jde o podpultovou informaci, tak vám povím len toľko, že se rozhodně neoplatí čekat.
7: Chcete mi naznačit, že lepší už to nebude?
9: Akoby zase máme samozřejmě připravené nějaké další esa, ale teraz je to fakt nabombené.
7: No tak díky moc za podpultovku.
6: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
10: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
11: Taky nechcete končit léto větou.
12: To zase nějak uteklo, viď?
11: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
13: Mami, ten Superland byl boží.
14: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
15: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
16: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
17: Užijte si zážitkové léto s Allegri.
18: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
19: Romantika.
18: Sportáky.
19: Zábava pro děti a mnohem víc.
18: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
19: CZ.
8: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
13: Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Release mi dohrál na Hit Radio FM Plus a už jsme tady ve čtyřech, protože se vám dneska prezentují děti z kroužku Staň se moderátorem, který chodí sem jednou za 14 dní a dneska je konečně slyší i všichni posluchači Hit Radio a nejenom já. Už jsou tady tři, je tady Anet, Alex a Martin a Martin se teďka zhostí takový jakoby role moderátora, viď?
1: Je tomu tak, jak jsem říkal před dopravou, tak pojďme tady tu novou Anet trošičku vyspovídat. Takže Anet, jak dlouho chodíš do kroužku a co si z něj odnášíš?
2: Já především zdravím všechny posluchače Hit Radia FM+. Tak, jak již bylo zmíněno, tak já jsem tu opravdu letos nová. Do kroužku jsem nastoupila teprve až v říjnu, takže jsem tady paradoxně ještě novější, než je Alex, takže jsem nastoupila tady do toho rozjetého vlaku a přečilo to moje očekávání. Vlastně byl to takový hodně spontánní nápad, vlastně začít docházet do nějakého takového organizovaného kroužku vlastně na téma moderátora. Já už jsem měla možnost kdysi moderovat všelijaké akce, ale vlastně jsem neměla jako možnost nahlídnout přímo do toho řemesla moderátora. Takže si odnáším neskutečné množství všech zkušeností, zároveň také nové kontakty s lidma, kteří jsou tady neskutečně úžasní. A dalo mi to opravdu hodně.
1: A teď už by si po tom necelém roce dokázala vést svůj vlastní program tady na Hit Radio, kdyby si měla třeba průměrně tak 3 hodiny?
2: To je zajímavé. No, myslím si, že bych to zvládla, ale bez nějaké přípravy by to bylo asi opravdu obtížné, ale věřím si.
1: Dobře, a aby jsme vyspovídali i Alexe, který nám tady v minulém vstupu zatím toho moc neřekl. Takže Alexi, co tě vlastně nejvíc baví na roli toho moderátora?
3: Tak mě nejvíc baví jakoby mluvit o nějakých těch věcech a o tématech.
1: O tématech. A co ti na moderování přijde nejtěžší?
0: Vymýšlej ta témata. Ne, pardon, já vám do toho nebudu vstupovat, ale mluvím ze zkušenosti. Promiň, Alexi, co ti připadá nejhorší?
3: Tak nejhorší mi připadá mluvit. Ze začátku mi to hodně připadlo jako mluvení, ale teďko už mi přijde vlastně skoro nic.
0: To je super.
1: A Anet, co tobě vlastně přijde na té roli moderátořině takhle nejtěžší?
2: Mně přijde skvělý vlastně jako ta volnost a ta jedinečnost toho moderátora. Vlastně jedno téma, každý moderátor podá jinak a to mi přijde naprosto úžasné na této profesi. Zároveň nejtěžší mi ale přijde ten stres a ta tréma před kterýmkoliv vstupem, protože ten strach z toho, že se přeřeknu nebo dokonce něco zapomenu, tak to mě opravdu velmi tíží.
1: A dneska je ten stres o hodně větší, než kdyby jsme byli normálně ve studiu a nahrávali si to jenom do Sony Vegasu, že jo?
2: Určitě, jak již jsem zmiňovala, jsem tu první rok, takže tohle je moje vůbec první vysílání, ale když se do toho člověk už dá a už tu sedí, tak ta tréma z něho pomalu odpadává.
0: Co ty, Alexi, jsi nervózní nebo už je to v pohodě?
3: Už je to v pohodě. Na začátku jsem byl nervózní, ale tak už je to v pohodě.
0: Že jakmile člověk řekne prvních pár slov. No já musím říct, že jsou všichni úplně úžasní a že ke konci toho školního roku už to bylo tak, že jsem jenom pozorovala z dálky, jak si povídají, jak vedou rozhovory. Už si ani neskákáte do řeči tolik, že jo, což na začátku jsme hodně řešili, aby jeden Martine nechal domluvit druhého. Ale už je to v pohodě, takže já jsem ráda, že i dneska vlastně jenom koukám. Za chviličku nás čeká poslední vstup a teďka Your Georgios.

0: Sweet Caroline na Hitradio FM Plus a já jsem tady stále s dětma ze střediska volného času Radovánek, který chodí na Hitradio v rámci kroužku Staň se moderátorem. Před chviličkou se takový jako role moderátora zhostil Martin a teďka je čas na Anet, aby si taky vzala slovo. Přišla o chviličku díl, tak aby si pořádně užila to živý vysílání. Povídej, Ane, taky máš pár otázek, viď?
1: Tak před chvílí jsme byli vyspovídáni Martinem, takže teď si role vyměníme, protože mě by zajímalo, co tobě připadá na profesi moderátora nejkrásnější?
2: Nejkrásnější? Za mě nejkrásnější konec, protože to, že to máš za sebou, že celou tu jízdu máš ukončenou, tak ten konec je opravdu jako potom už jako za odměnu a že vždycky ten konec je za mě jako nejlepší. A potom samozřejmě i já mám osobně rád, já jsem takový organizační typ, takže já mám rád tu organizaci mezi tím. Vždycky, když se někde něco pokazí, tak hrozně rád vždycky, nebo ne rád, já, ale já to mám takhle rád, no prostě rád, že se mi to vždycky jako, že mám rád tu organizaci mezi tím a ten vlastně ten stres mezi těma vstupama, kdy mám na to určitý čas a kdy vlastně to není jako tady v rádiu, ale vždycky se tam pokazí třeba, že nefunguje jeden mikrofon a musí se to vyřešit.
0: Přesně, to se u nás nestává, ale že
2: jo. Jo, přesně, to my tady máme naštěstí funkční mikrofony, takže i když jsou takhle, i když jsem takhle moderoval nějakou akci a vždycky se tam něco pokazilo, tak jsem vždycky rád přiběh a všem jsem rychle pomohl a pak jsem zase jsem šel na pódium.
1: S tím já s tebou naprosto souhlasím. A co stres? Protože mně připadáš jako naprostej pohodář.
2: Já a naprostej pohodář, dá se říct, že jsem, ale nechci si moc, jakože povzbuzovat sám sobě, nebo jak to mám říct?
0: Fandici,
2: přesně, protože dá se říct, že už mám jisté jako zkušenosti ve mně, tak už jsem toho trošku moderoval a musím říct, že na začátku samozřejmě jsem měl brutální stres, to bylo úplně něco strašného, ale čím víc jsem toho moderoval, no ono toho moc za stolik nebylo, ale čím vlastně jsem postupoval v té roli moderátořině dál, tak jsem se vlastně zdokonaloval a už jsem si v některých těch věcech byl jistější a teď ta rozlučka, jak už jsem říkal na začátku, tak už proběhla úplně bez problému a bez stresu.
0: To je skvělý, veď, a Martin by mohl mluvit úplně sám.
1: To určitě. Tak zmínil jsi nějaké svoje začátky, tak jak jsi se vůbec k moderátořině dostal?
2: Já jsem se dostal k moderátořině skrz tento kroužek. Když jsem sem poprvé, já jsem dneska už celý vymluvený, tak když jsem sem přišel poprvé, tak jsme na konci toho roku dostali v Radovánku možnost moderovat zahradní slavnost, což je akce organizovaná Radovánkem a tam jsem vlastně poprvé ochutnal tu moderátořinu, jaká je sama o sobě. Tehdy nás vedla ještě Aneška, což byla strašně fajn a hrozně nám v tom pomohla v těch našich začátcích. Nikdo jsme tam vlastně neměli ty zkušenosti, protože ten kroužek předtím vůbec neběžel a vlastně já jsem tady od těch prvopočátků a potom se to vezlo skrz Perlu Plzeňského kraje, kde mě sama ředitelka střediska volného času Radovánek požádala, jestli bych nemohl s Taťánou Krchovovou moderovat Perlu Plzeňského kraje, cenu hejtmana Plzeňského kraje v roce 2023 a takhle vlastně to pořád běželo dál.
0: Já musím hrozně poděkovat, že jste tady se mnou. Nám bohužel utíká čas. Chci se zeptat ještě na závěr Alexe, který je tady taky první rok, má za sebou první školní rok, stejně jako Anet. Jestli by se přihlásila, jestli se zase zapíše do nějakého kroužku střediska volného času Radovánek příští rok?
3: Ano. Přihlásím se nejspíš na florbal.
0: Paráda, doufám, že takhle i do kroužku Staň se moderátorem. Tak jo, máme posledních pár sekund. Něco rychlého, co máte ještě na srdci, než všem zamáváme?
2: Já mám určitě pro vás všechny pozvánku, abyste podpořili nejen sami sebe, ale abyste hlavně podpořili i středisko volného času Radovánek, který má na příští rok opravdu spoustu jak táborů, tak i kroužků na další rok. Určitě se přihlašte, nestojí to moc a je to úplně super, máme tady skvělý kolektiv.
0: Tak prosím ještě Anet, Alex, pozdravte, ahoj, mějte se hezky.
3: Čau.
0: Díky, tak, že jsme tady mohli vysílat.
4: Mamma Mia. No tak to řekni. Mamma Mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma Mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové,
6: jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů,
5: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.

0: www.kiny.cz. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
1: Miluju nový místa se skvělou kávou.
2: Jo, Kapka.
1: Co je Kapka?
2: Výhodní předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
1: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
2: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
1: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
2: Předplatné na kávu.cz.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: Tisku levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
11: Matracezahubičku.cz.
9: Hit Radio FM+.
12: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení čeká na hlavním tahu Karlovy Vary Plzeň. Dávejte si pozor za Bezvěrovém ve směru na Uměšov, kde nově čeká dopravní omezení. Jak nám zprávou potvrdil i Pája. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
3: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
2: Co to je za zvuk, Milane?
3: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
4: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
5: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
6: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. terasyplzeň.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře. Delegace povede sám premiér Babiš, doplní ho ministři obrany Zuna a zahraničí Macenka.
10: My zkrátka děláme aktivně zahraniční politiku a je to naše kompetence, aby jsme ji dělali. Takže v tomhle směru já chápu, že v minulosti vláda nedělala nic de facto, tak pan prezident se vžil do té role toho lídra zahraniční politiky, ale teď za naší vlády je to jinak.
9: Vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády zveřejní hrad zítra v 10 dopoledne. Summit se koná 7. a 8. července. Na více než 2 hodiny dnes omezil dění u brněnského hlavního nádraží nález letecké pumy. Policie okolí uzavřela a evakuovala stovky lidí. Provoz na nádraží a na železničním koridoru byl přerušený. Pyrotechnik munici zneškodnil zhruba hodinu popoledni. Víkendové bouřky způsobily klientům pojišťoven podle jejich odhadů tisíce škod za desítky milionů korun. Nejvíce událostí bude zejména ze středních a západních Čech. Rozsah škod upřesní v dalších dnech. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová nesmí 4 roky na kurty. Důvodem zákazu činnosti je neodevzdaný vzorek při loňské dopingové kontrole. Distanc by měl Vondroušové vypršet 21. června 2030.
11: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
9: Polojasná oblačná obloha, z kraje noci ještě přehánky nebo výjimečně i bouřky. K ránu se mohou tvořit mlhy, nejnižší ranní teploty 19 až 14 stupňů, na severu a severovýchodě 12, no a ráno polojasné, skoro jasné během dne přibývání mraku, opět ojediněle přehánka či bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy tepleji.
12: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. A co? Je vám vedro? Naprosto chápu, doufám, že zvládáte. Nezapomeňte pít hodně vody a pokud máte klimatizaci, můžu přijet. Další hity před námi, Inxis právě.

New Order Blue Monday 88 single z roku 1983 s vámi Hit Radio Classic a vedro všude, jo, víme, a ještě bude. A já jsem se dneska ráno rozhodla, že to tak nejde, tak jsem si rozhodla, že si koupím větrák. Vy, co jste to někdy podstupovali, víte, že to není jen tak, jo, vybrat ten správný. Ale přineslo to spoustu legrace, protože věřím, že nejsem v tomhle sama, ale já miluju číst si recenze. Jo, a pokud si chcete přečíst zábavné recenze, tak u větráku to je naprostá nádhara. Jeden pán třeba psal, fouká hodně, ale mohl by foukat víc. OK, dobře, dobře. Pak se tam opakovala klasika, ruší mě u televize. To je blbý, teď je otázka, co je horší, manželka nebo větrák, že jo? No ale nejlepší na těchto recenzích byl jeden pán ze Slovenska. Jako plus uvedl, dobře fouká. Jako mínus uvedl, iba fouká. Já přemýšlím, co mohl ještě od toho větráku čekat. Jestli něco víc, nějakou přidanou hodnotu. Každopádně, jestli jste někdy narazili na nějakou bláznivou recenzi, nebo třeba vaše podnikání dostalo nějakou šílenou recenzi, pojďte to napsat. Dejte vědět 777-937-777. Podělte se se mnou, jakou nejbláznivější recenzi jste kdy viděli. A přeju, ať vaše větráky a klimatizace hlavně fůkají. K tomu samozřejmě další hity. Za chvíli Fun Factory a právě teď Emma Bunton, What Took You So Long. Tak si to užijte a hezké pondělí.

0: krásný pondělní večer. Doufám, že jste pondělí zvládli se ctí i v tom příšerném vedru. Údajně ale otázka, prosím vás, na jihozápad Česka. Bičujou vás teď bouřky? Všude to totiž píšou a říkají, ale na meteoradaru třeba nic není. Tak jeho západ, dejte vědět, jestli tam fakt máte bouřky, nebo už to třeba přešlo, nebo to nakonec odešlo úplně někam jinam. Ve zbytku Česka jenom vedro, vedro, příšerné vedro. Ale taky ty nejlepší hity, hity a hity. Už za chvíli Monkey Business, Men at Work nebo Mike Oldfield.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
8: Tak sáhni pro mobil.
9: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
7: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
9: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
7: Více na předplatnenakavu.cz.
10: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
11: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
10: Ale vyberu si sama.
11: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
10: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
11: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
14: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
18: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobzanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
17: Byty Dobzany.cz.
19: V Dobzanech se žije dobře.
20: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Comfort-group.cz

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Monkey Business. Geniální věc. Piece of my life. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer. Ptala jsem se, jestli na jeho západě prší, jo, protože údajně to tam bičujou bouřky. Tak asi ne. Píše Vlaďka ze Sušice. Přeje krásný podvečer, protože tam mají úplný azuro. Píše, ale prostě nezaprší. Jestli si myslí nahoře, že nám stačí 5 kapek, tak než ty spadnou na zem, tak se vypaří. Což je pravda. Tak můžeme zkusit, já nevím, jestli jste to někdy dělali, ale dělává se, že jo, tanec deště na přivolání. Ideálně byste u toho měli vypadat co nejvíc praštěně. Jo, tak pokud teď zrovna třeba jste na zahradě, jo, nebo na balkoně, nebo i doma v obýváku a extrémně se potíte, pojďte to zkusit. Tematicky. Něco s vodou, jo? Tak skupina Aqua, to by šlo. No a to, co budeme dělat, až začne pršet. My oh my.

0: Dionne Warwick, Heartbreaker, posloucháte Hit Radio Classic. Ano, i v pondělí večer si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Některé songy, na ty jsme možná i tak trochu zapomněli a je čas si je připomenout. No a pak jsou tu stálice. Songy, které prostě nám v té hlavě občas zní i sami od sebe. Já bych se klidně vsadila, že minimálně každý druhý člověk si tohle občas začne úplně jen tak z ničeho nic zpívat. Já jsem ten druhý člověk, když tak. Modern Talking, Sherry Sherry Lady, taky Bryan Adams nebo Outkast, už za chvíli.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
5: Auto Hornát, Plzeň, Bolevec. Autohornát.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: bude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová cíšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
3: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
2: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
4: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.

Krásný večer, minuta po 19. hodině, stále ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Ano, a tohle jsou Backstreet Boys.

Private Dancer a Tina Turner v éteru Hit Rádia. Krásný večer, pojďte se mnou na malý výlet do Londýna. Jo, tam se to má tak, že premiér se vždycky nastěhuje do čísla 10 na Downing Street, tradice. No a součástí toho domu je kocour Larry. Normálně, když si najdete třeba na Google Larry the Cat, tak vám to najde tohodle kocoura, protože on už tam zažil a přežil 6 různých premiérů. To je v podstatě místo nějakého mazlíčka už reálně politická instituce. Jo? On má za úkol vítat hosty, testovat výdrž nábytku, což je u kočky poměrně logický. Neskutečný, neskutečný. A vlastně, že mi to docela líbí, tak v jednom městě už byl starosta pes, že jo? Já si myslím, že to je ta cesta, kterou bychom se do budoucna měli vydat. K tomu ty nejlepší hity. Culture Beat právě.

0: M+.
1: Vlašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi zaště

0: Vašek 21 s námi v éteru Hit Rádia. Pondělí večer. Doufám, že jste v pohodě, že jste to přežili, protože pondělky jsou náročné sami o sobě, to je jasný. Ale k tomuto vedro. A většina z vás asi nemůže pracovat, že v ledničce nebo v mrazáku, ačkoliv to by se teď opravdu nabízelo. Já vždycky teď, když si jdu do mrazáku pro led, tak tam chvilku zůstávám a myslím si, že asi jakoby to nepomáhá ve výsledku, ale ten chvilkový pocit toho ledu na tváři, to je fantastický. Tak jestli půjdete teď třeba do mrazáku, tak si na mě vzpomeňte, jo? No a já vám k tomu pondělnímu večeru doručím alespoň ten nejlepší playlist. Za chvilku Santana a Rob Thomas, taky Kylie Minogue nebo Saš.
1: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
10: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz.

Posloucháte Hit Radio Classic, za námi Saš. Přeju krásný pondělní večer, tropický, ano, ale prosím vás takhle. Může být i hůř, jo. V pražském Klementinu byla v tento den nejvyšší teplota naměřena v roce 2000, což je strašné, ale je to 26 let zpátky. Bylo to 34,9 stupně Celsia. Tak to dneska nebylo. Dobře, o víkendu má být 36, ale uvidíme, jak to dopadne. A nejnižší teplota v tento den byla naměřená v roce 1921. A to prosím pěkně. A teď si užijte to slunce. 6,6 stupně. Si to představte, konec června, ono bylo 6 stupňů. Jo, takže jakože se pečem jasně, ale taky bychom mohli mrznout. A to je podle mě horší. Co vás určitě nesklame, to jsou naše další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Čeká nás Alice Springs a teď jsou tu Roxette a Run to You.

0: Jo, prostě tu hudbu umíme. Alice Springs a Jízda na Hit Radio. Krásný pondělní večer, pokud stejně jako já kontrolujete, jestli mají trošku spadnout teploty, alespoň v noci, tak ne. Jo, ale to nevadí, pak zas bude pršet dlouho, my budeme naštvaný, že prší, prostě věčnej koloběh. Já doufám, že aspoň trochu si to sluníčko a to teplo užíváte, protože hele, 22. června, jo, necelý půl rok a už jsme zase v zimě, takže pojďme si to vychutnat. Tím určitě pomůže náš playlist Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvíli Mary Mary, Boyzone nebo John Lennon.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
4: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
2: Kdy? Kdy? Kdy? Kdy nemá otevřeno každý den?

0: než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen@kdyně.cz
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Krásný pondělní večer z Hit Radio, s vámi Kateřina Pechová. 8. hodina je tady. A k tomu další hity, teď už k víni.

Color Factory, It's Always You. Posloucháte Hit Radio. Internetem teď koluje skvělý video. Je tam obrovský gorilák, samec, pohádce se svojí družkou. Je zachycen na videu, jak sedí na schodech a velmi hluboce a intenzivně se zamýšlí. Tak jestli se pohádali s partnerkou, dává to smysl, že mu prostě dala nějaký podněty, nad kterými by se měl zamyslet. Proběhly spekulace, že to je určitě umělá inteligence, protože žádný muž není schopen takhle hluboké a dlouhé myšlenky. Já s nima nesouhlasím a ne, není to umělá inteligence, je to skutečný. Co, pánové, taky se hluboce zamýšlíte v pohádce s paní? Nebo to prostě jenom odkejvete? To je totiž nejbezpečnější. Další hity, za chvíli Jimmy Cliff a teď už jsou tu Sonic Alive.

0: Do tohohle počasí naprosto ideální Jimmy Cliff za námi na Hit Radio. Krásný pondělní večer, 8:45, teploty nepadají, tak doufám, že patříte mezi ty, co si to užívají, mají z toho radost, nabírají krásnou barvu, pijou dostatek vody, jo, prosím vás, hlavně vody, víme, protože třeba zrovna alkoholu bychom se měli úplně vyhnout, abychom se moc nepotili, no, ale taky bychom se měli vyhnout kafy a to zase mě by osobně třeba nikdo z postele nedostal. Těžký to je, tak si teď povinně pojďme dát všichni skleničku vody, jo, tak nějak jak vlažen akorát a k tomu další skvělý hity Belinda Carlisle, čekají nás taky OMD nebo Miroslav Žbirka.
1: To máte trámy, terasová brkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
2: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasy Plzeň.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.

Čo bolí, to prebolí. Miroslav Žbirka a Marta s námi na Hit Rádiu. Krásný pondělní večer všem, co jsou s námi. Důležitá věc. Velký výzkum potvrdil, že 85% věcí, kterých se bojíme, se ve skutečnosti nikdy nestanou. Jo, vlastně máme tendenci si to trošku přivolávat sami. Dobrý, asi jste si každý na něco takového vzpomněl. Dobrý vždycky je, jo, třeba chvilku si dát jako lehkou paniku na 5 minut a pak si říct, hele, možná nejdřív pauza a uvidíme. Ještě k tomu mám jeden skvělej tip, můžete tady ty stresy, starosti si pojmenovat, jo. Nechci teď urazit nikoho v rámci Česka, tak říkejme tomuhle problému třeba bred, jo. A vy v tu chvíli, když to na vás jde, řeknete, brede teď ne. A najednou máte vlastně pocit, že si nastavujete nějaký hranice, jo. A jste schopný se tady bránit před nějakým stresem a mohlo by to fungovat. Zkuste, dejte vědět. Já vám k tomu dopřeju to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle už jsou Pet Shop Boys a New York City Boy.

0: Golden Brown, to jsou Stranglers, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Za chvíli 8:45, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek pondělí, přeju, ať vstanete zítra pravou nohou, i když opět do vedra. Slyšíme se spolu zase v 6 a za chvíli třeba tohle. Ano, Mariah Carey má i nevánoční songy. Dream Lover, k tomu Bon Jovi, taky Sugar Babes nebo Harold Fartmeier.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Mamma Mia. No tak to řekni. Mamma Mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma Mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé. Naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sandpack.com

0: rarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
3: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
4: Porsche Plzeň.
5: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to ne.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: s... Tisku levně.cz.
4: Náplně hned.

nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

Rádio FM+.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník spe-

Hit Radio FM+.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.